0: sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
2: Pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt? Hluk? Pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu u Daliborky nepomuk.cz.
3: Hit Radio.

0: špičkový, plně vybavený Audi servis v Plzni není třeba hledat. Přijeďte rovnou k nám do Autocentra Šmucler v Plzni Borská 59. Jako jediní v Plzni vám provedeme opravu a servis všech typů pohonů vašeho Audi, a to včetně elektromobilů. V ceně opravy využijte náhradní vůz od nás pro vás po celou dobu servisu vašeho auta. Prostě do Autocentra Šmucler se bude doslova těšit i vaše Audi. www.šmucler.cz.
1: Přijďte s námi oslavit 90 let výroby a 85 let provozu trolejbusů v Plzni. V sobotu 20. června bude v depo 2015 připraven parádní program pro děti i dospělé. Trolejbusové oslavy v Plzni. Sobota 20. června od 10 hodin v depo 2015. Jo, a vstup bude zdarma. Sledujte pmdp.cz.

Víte, že v autocentru Schmutzler nabízíme předváděcí, zánovní i ojeté vozy? Pokud právě hledáte spolehlivý a pečlivě prověřený ojetý vůz za cenu, kterou si můžete dovolit, navštivte Schmutzler ojeté vozy. Vaše auto vykoupíme a vy si vybíráte z více jak 500 vozů. Najdete nás v Plzni, Klatovech a Horšovském Týně. Schmutzler ojeté vozy. Vaše cesta začíná u nás. www.schmutzler.cz

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih.

Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správě.

0: Housebrand Café, per favore?
1: Sì, signora.
2: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Leď balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
4: CZ.
6: Nedostal ses na střední? Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení. Vyber si z naší nabídky Gymnázium a obchodní akademie v rámci denního studia. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. BeanStaňkov.cz.
7: Víte, že v autocentru Schmutzler nabízíme předváděcí, zánovní i ojeté vozy? Pokud právě hledáte spolehlivý a pečlivě prověřený ojetý vůz za cenu, kterou si můžete dovolit, navštivte Schmutzler ojeté vozy. Vaše auto vykoupíme a vy si vybíráte z více jak 500 vozů. Najdete nás v Plzni, Klatovech a Horšovském Týně. Schmutzler ojeté vozy. Vaše cesta začíná u nás. www.schmutzler.cz

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdávat.

0: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
1: Nedostal ses na střední? Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení. Vyber si z naší nabídky Gymnázium a obchodní akademie v rámci denního studia. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. beanstaňkov.cz.
2: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Vášdomovník.cz.
3: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Češi přestávají šetřit na energiích. Tuzemské domácnosti v posledních měsících i nadále pokračují ve zvyšování spotřeby. Nárůst ale pozorují energetické společnosti u všech skupin odběratelů. Ke zvýšení spotřeby přispěl především velmi chladný leden. Cestovat do Spojených států bude jednodušší. Letecká společnost American Airlines dnes zahájí provoz na přímé lince mezi Prahou a Filadelfií. První letadlo odstartuje ze Spojených států dnes v podvečer a v Praze přistane v pátek ráno. Dopravce denní spojení obnovuje po více než 6leté přestávce, která začala s koronavirovou krizí. Vedle linky do New Yorku jde o druhé přímé spojení Česka s USA. Zlomili jsme to trpělivostí, to jsou slova střelce vítězného gólu Jakuba Fleka. Remízový stav ve třetí třetině vyvolával vzpomínky na sobotní porážku v prodloužení se Slovinskem. Češi ale nakonec utkání proti dalšímu outsiderovi z Itálie zvládli a vyhráli 3-1. Teď je čeká dvoudenní pauza a následně utkání se Slovenskem. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Opravy nádraží v Bečově nad Teplou za zhruba 60 milionů se minimálně o jeden rok prodlouží. Důvodem jsou mimo jiné vzácní netopíři, kteří v objektu žijí a kvůli kterým je potřeba práce zhruba od dubna do srpna přerušit. Původně mělo být hotovo už letos v květnu. Podle nových odhadů to ale bude až příští rok na jaře. A co nám na čtvrtek slibuje předpověď počasí? Zpočátku bude převážně oblačno nebo zataženo. Objevit se může i déšť nebo přehánky. K večeru se pak u nás na západě Čech začne postupně vyjasňovat. Teploty se dostanou mezi 19 a 23 stupňů.
11: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavili s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.

0: Začíná snídaně šampionů s Michalem a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Krásné ránko, čtvrtek, 6 hodin, 2 minuty a dneska je to opět jenom s Michalem a Jasmin.
2: S Michalem a Jasmin.
1: Čau, Davide.
2: Čau.
1: Jenom s Davidem.
2: Právě není.
1: Jenom s Davidem. Já bych se ti chtěl omluvit během zpráv, jenom to bylo takový, to, když chceš někomu pomoct, ale vlastně je to úplně zbytečný. Tak Davidovi tady pálí vždycky každý ráno během zpráv sluníčko do očí a já jsem se to všimnul třeba v poslední větě, že to teda zatáhnu. Tak jsem tu žaluzii zatáhl a bylo to vlastně úplně zbytečný.
2: Ale nakonec jsme to všechno zvládli.
1: Nakonec to dopadlo. Tak doufejme, že i vy jste zvládli čtvrteční ráno. Jsme rádi, že tu jste s námi, no a pošleme vám další písničky. Calvin Harris a Ellie Goulding, tím začíná čtvrteční snídaně. Hezké ráno. Hit Radio.

0: Calvin Harris, Ellie Goulding, I Need Your Love. 6 hodin, 7 minut, posloucháte Hit Radio, krásné ráno. A já musím takhle veřejně říct, že I Need Café. Nebudeš tomu věřit, Davide, a možná to máte podobně. Já jsem se dneska celou noc budil a nevím absolutně proč. Připadám si, jako kdybych vůbec nespal. Jako bych byl takový rožvejkaný, dalo by se říct.
1: Schválně zkouším googlit, jestli dneska nebyl úplněk.
0: No úplněk asi nebyl.
1: Víš, co bylo? Ne, já jsem se vlastně koukal na měsíc předevčírem a byl úplně malinký, uzonkej.
0: No, takže úplněkem to nebude, no. Nevím, co se stalo. Šel jsem spát brzo a furt jsem se budil, takže věřím, že teďka spousta z vás, kdo nás posloucháte, tak jenom pokyvuje hlavou a říkáte si, nech já to dneska v té práci přežiju. No, budem to muset nějak zvládnout. Tak nám napište, jaké máte ráno, to mě zajímá. Napište, jak se jmenujete, odkud jste. A jaké máte ráno, případně jak se vám spalo, jestli v tom tady teda nejsem sám. Číslo 777 937 777, to bude minuta šampionu za malou chvíli. Teď pro vás, šampiony, kteří jste s námi už od rána, Ed Sheeran, Galway Girl na Hit Radio. Hezké ráno.

0: 6 hodin, 11 minut, krásné ráno. Tak Davide, nejsem v tom sám, kdo se celou noc budil. Máme tady spoustu zpráv, začíná minuta šampionu teď. Wendy Písek, ahoj, taky si připadám rozvíkaná. David Justler, mám kafe každé ráno po probuzení na vzbuzení, dcery vás pozdravují. Kača Olomouc, dobré ráno, velmi těžké, nešlo mi vstát, jsem úplně KO. Květa Děčín, včera jsem byla v Praze pro cenu pro zaměstnance roku se zdravotním postižením, mám z toho krásný pocit, že si vážím mojí práce a proto jsem krásně spinkala, hezký. Iveta Havířov, měla jsem to podobné, celou noc jsem se budila a zpočátku nemohla usnout. Věrka z Horní Lidče, I need cafe too. Milena Heřmanice, taky jsme se celou noc budili, když ne já, tak přítel, když ne přítel, tak pes. Roman Turnov, taková klasika, káva a něco k ní, prohrabat maily, odepsat, ale hlavně se nezbláznit. Karolína Batelov, spalo se mi dobře. Dobré ráno, šampioni, já jsem se vyspal dobře, po ránu ranní sex a teď cesta do práce, mějte krásný den, Mára Přepeře. Mára to asi zachránil. Recept na dobré ráno.
1: Já bych ještě přeložil to I need cafe too, to znamená, já potřebuju kávy dvě.
0: Tak skočíš, Davide? Tak děkujeme za vaše zprávy a něco na probuzení. Velšle Arms, hezké ráno.

0: kafe v ruce, Hit Radio v uších, je čtvrtek, dokonalý ráno, 6 hodin 18 minut, no tak co ten hokej včera, co? Česko, Itálie, nejenom, že nás v sobotu porazili Slovinci, tak včera válem i Taliáni.
1: Jsi strašný hnidopich.
0: No nejsem, tak já jsem koukal, tak to musím předat tu informaci, protože věřím, že spousta z vás, kdo teďka posloucháte, tak jste tu včerejší estrádu viděli. Jo, ještě ve druhé třetině jsme prohrávali, pak se to teda otočilo, 3-1 jsme vyhráli, ale co bylo teda neuvěřitelné, tak to byl jejich italský brankář Claro. Tenhle for tam včera zazněl v telce a já jsem se tomu strašně smál, hrozně. Dvoumetrovej stokilovej borec nepustil skoro nic, nějakých 58 střel na něj. Hele, ty ho nemít v té bráně, Taliáni, tak je to tak 58-1.
1: Hele, ve sportu se počítají zajíci až po honu. A my jsme prostě včera vyhráli 3-1, no. Dostali jsme 3 body, tím bych to prostě uzavřel. Tak.
0: Dopadlo to. Ať teda s odřenýma ušima, tak to dopadlo. Takhle, co nás může těšit, takže nás teďka už čekají naštěstí jenom silní protivníci a s těma to umíme. Tak kde hrajeme dál, Davide?
1: V sobotu nás čeká výběr Slovenska ve bratrovražedném souboji 16:20. Mm-hmm. Pak tady vidím neděle, to nehrajeme. Mm-hmm. Pondělí 16:20 Norsko. Mhm. Následně ta sobota Česko, Kanada, stačí. Ale to si řekneme až potom.
0: Tak ta sobota stačí, takže Česko, Slovensko v sobotu v 16:20. Velkolepý zápas, na který se těšíme. Na co se můžete těšit vy, Kateřina Marie Tichá, taky Coldplay, no a samozřejmě myslíme i na vás, kdo nás sledíte za volantem. Přidáme za moment aktuální dopravu. Hezké ránko.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.

0: nejlepší ořechy, ovoce a sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
2: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v jednom jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
3: Kaufland.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
6: Česká loterie Megamaxa slaví první narozeniny. Tak si vsaďte plný tiket a jste ve hře o 200 mega. A pak můžete s trochou štígra slavit každý den jinak. Megamaxa. Česká loterie vždy o plných 200 mega. A bez háčků. Losujeme už dnes.
7: Izolvest. Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká.
8: Izolvest. My v Izolvestu vám problém vyřešíme. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Co bude potřeba? Izolvest.
7: S moderní foukanou izolací vám ušetříme tisíce korun ročně.
8: Izolvest. Tak zavolejte ještě dnes.
7: Izol.vest.cz.
9: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
10: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
9: A tak to bude drahé.
10: Jdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
11: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
12: Řešení je úvěr od Acema.
11: Ale já potřebuju půjčit hodně.
12: Řešení je Acema.
11: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
12: Řešení je Acema.
11: A co když potřebuju 20 milionů?
12: Řešení je Acema.
11: A 30?
12: Acema.
11: A 40?
12: Acema.
11: A 50?
12: Acema. Jde to i bez banky.
13: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
14: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
15: Nedostal ses na střední? Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení. Vyber si z naší nabídky Gymnázium a obchodní akademie v rámci denního studia. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. BeanStaňkov.cz.
16: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý betón ST-Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
17: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně ze západních Čech, dávejte pozor na překážku na silnici, na Karlovarsku v Ostrově, v Jáchymovské ulici dejte pozor na olejovou skvrnu na vozovce.
18: Každé auto si zaslouží péči. V servisu Kia Auto Matulka to ví už 16 let. Auta Kia od Matulky, auta jako ze škatulky.
19: Hit Radio FM+.

0: Tohle jsou Coldplay na Hit Radio v 6.31. Krásné ráno s vámi Michal a David. A David má...
1: Ranní update.
0: Pojďme na to.
2: Fotbalisté Karviné přepsali pohárovou historii. Slezané včera porazili Jablonec 3-1 a vůbec poprvé vyhráli MOL Cup. Ten jim zajišťuje účast v evropských pohárech, kterou ale může ohrozit nedávná korupční kauza. A teď dobrá zpráva pro všechny fanoušky středověku. Vývojáři počítačové hry Kingdom Come chystají další pokračování. Připomínám, že první dva díly se prodaly ve zhruba 5 milionech kopiích. Pivo je ve světě stále v kurzu. Podle posledních zpráv patří na 6. místo v popularitě. Víc lidé konzumují už jen vodu, čaj, kávu, limonádu a mléko. Ročně se po celém světě vypije zhruba 200 miliard litrů piva.
0: To jo. On už to vlastně také není úplně levný sport, to pivko, co? Já jsem teďka nedávno potkal půl litr za nějakých 79 korun.
2: No, už je to skoro ke stovce.
0: To je masakr. Se to prodraží ten hokej teďka, co? Nicméně 200 miliard litrů celosvětově. No tak takhle něco v Česku, to je jasný. A ty zbylý 2 miliardy kde?

0: 6.39, posloucháte Hit Radio, tohle je Pink, krásné ránko. Bavili jsme se o tom, jak je drahý pivko a píše David z Brna. Ránko, borci, no s tím pivem to je v kopru od doby, kdy mi na dvě točený nestačí papírová stovka. Podepisuju. Do Brna zdravíme a tam taky zůstaneme. Otázka, nechystáte se náhodou na víkend do Brna a nemáte kde spát? No, pokud je odpověď ano, tak by vás mohlo zajímat tohle. Nejlevnější hotel v Brně totiž aktuálně seženete za 15 korun na noc.
1: Pro kolik?
0: Pro kolik chceš. Na Google mapách ho najdete jako hotel Fiat. No. V brněnské části Židenice totiž stojí u Kauflandu starý opuštěný Fiat a lidi z něj udělali luxusní hotel s top hodnocením. Jo. Má vlastní profil na Google Maps s hodnocením 4,8 hvězdy.
1: To je dost.
0: A v recenzích se tady tvrdí, píše, jak to funguje, že stačí hodit 15 korun do držáku na kafe u řidiče a nocleh je tvůj. Říkám se, ale kdo to pak vybírá, jako jo?
1: Snad ne náhodný kolemjdoucí.
0: Nicméně, kolik lidí se vejde do auta? Kolik lidí by tam mohlo spát? To máš 15 korun na noc, jako při dnešních cenách přijde mi to docela dost.
1: Jako, že by si někdo řekl, 15 za jednoho, kdybych vzal ještě dva kámoše, tak to už jsme 3, 5 korun, to už je lepší cena.
0: Nebo kdyby nás bylo 5, tak to je 3. A nebo kdyby nás bylo 15, jasně, tak to je za korunu pro každýho, no. Nicméně je to all inclusive, stojí to u Kaufáče, tak ráno v 7 otevře obchoďák a máš to hnedka i se snídaní. Hele, teplý rohlíky hnedka po ránu.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt? A kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
3: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. To je gól, pánové! Užijte si hokejové mistrovství v pořádné kvalitě a bez sekání. Internet a chytrá televize od United Networks. U.N.CZ.
4: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
5: Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plišákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
6: Pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt? Hluk? Pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu u Daliborky Nepomuk.cz.
7: Radíte?
8: A tohle znáte?
7: Bylo to fajn, ozvu se.
8: Sestěhujem se hned?
7: Zapomněl jsem peněženku.
8: Uděláme si selfiečko?
7: Promiň, volá manželka.
8: Mrkneme do Pařížský.
7: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
9: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
10: Elite Date, seznamka pro vztah.
11: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
10: Elitedate.cz.
12: Nedostal ses na střední? Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení. Vyber si z naší nabídky Gymnázium a obchodní akademie v rámci denního studia. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. BeanStaňkov.cz.
13: Exotické pokojovky od Matěje. Plně aklimatizované, silné a zdravé rostliny. Poradíme s výběrem a kompletní péčí. 24. května budeme v Plzni v kulturním centru Depo 2015. Happyplant.cz.
14: Rodinný výlet, sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
15: Klidná, krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
16: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz.
17: Nápady, tipy, inspirace.
18: Šumava žije!
17: Šumava žije CZ.
18: Tohle byl a je zážitek na celý život. Každý rok. Rally Český Krumlov. Užij si nabitej motoristický víkend. Pátek i sobota na českobudějovickém výstavišti rychlostní zkoušky, exibiční jízdy a další atraktivní program. Opět v termínu, který sluší Rally Český Krumlov. 22. a 23. května. Kompletní program na rallykrumlov.cz.
19: Hit Radio.
20: Tři dny. Jedna trať. Tvoje závodnický já v extázi. Vyhraj v soutěži Rychlá pětka dvě třídenní gold vstupenky na MotoGP v Brně. Nastartuj svoje motory každé všední ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
21: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.
22: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, ze západních Čech hlásíte překážku. Na Chebsku na výjezdu z Trstěnic směrem do zadního Chodova bude probíhat údržba vozovky.
23: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
24: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: Takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio, 6 hodin 50 minut, Neil Diamond a Two Friends. Tak nejenom, že je drahý palivo pro naše auta, ale krize přichází i na palivo pro nás, abychom nějak přežili den. Kofeinová krize za dveřmi.
1: Je to tak, cena kávy na světovém trhu roste.
0: Takže naše ranní kafíčko znatelně podraží kvůli suchu. Kvůli suchu. Až o 15%, jo, to je dost?
1: Je to dost, je to kvůli suchu ve Vietnamu a Brazílii, které se řadí na přední příčky ve světové produkci.
0: Takže ranní tekutá spása bude už za pár týdnů luxusem. Já jsem to teda tak rychle zčotnul a podle toho, co a já vypiju za den, a myslím, že to máte podobně i vy, kdo máte rádi kafe, to bude tak na menší hypotéku. Takhle, my jsme pro vás gratis pořád, kafe, nekafe, hity, výběrový zrna, už to cítíte? Tohle je kafe značky čínasky, pojďme na to, hezké ráno.

0: Vlka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dek Foam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dek Foam pro tepelné izolace zdarma. Více na Dek.cz.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
5: Stavíme pro vás moderní, nízkoenergetické bydlení na krásných a výjimečných místech. Více na avanti.cz.eu.
0: Rádia.cz Hit Radio.
6: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Ebola v Evropě podle odborníků není velkou hrozbou, odkazují se přitom na zkušenosti z novodobé historie. Obavy u české veřejnosti vyvolal americký pacient, který byl převezen do nemocnice Bulovka. Podle zdravotníků a ministerstva se ale nemáme čeho bát. Zkušenosti totiž naznačují, že kvalitní přijatá opatření i samotné vlastnosti viru dokáží šíření nemoci účinně zabránit. Česko se na ochranu klimatu příliš netváří, naši reprezentanti jako jediný z celé Evropské unie nepodpořili klimatickou rezoluci. Ta podpořila loňské stanovisko Mezinárodního soudního dvora, podle kterého jsou státy právně zodpovědné v případě porušování svých klimatických závazků. Česko se v hlasování zdrželo. Raúl Castro by mohl strávit stáří za mřížemi. Spojené státy kubánského politika obvinili z čtyřnásobné vraždy, a to sestřelením dvou amerických stíhaček v roce 1996. Jeho uvěznění je ale velmi nepravděpodobné, protože žije na Kubě, která ho před americkými úřady chrání. Připomínám, že brzy oslaví 95. narozeniny. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Karlovy Vary nechali opravit fontánu ve staré roli. Stojí na malém náměstí u pošty a byla už ve značně zanedbaném stavu. Náklady na opravy fontány byly přes 440 tisíc korun. Město ještě chystá finální opatření, aby do fontány během zimy nepadal sníh. Hotovo má být ještě na konci května. A pojďme se podívat taky na dnešní předpověď počasí. Pro západ Čech nám slibuje zpočátku oblačno až zataženo, k večeru i polojasno. Objevit se může občasný déšť nebo přehánky. Teploty dnes vystoupají mezi 19 a 23 stupňů.
8: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavili s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
9: Dvě minuty po sedmé ladíte čtvrteční Hit Radio, s vámi Michal, hezké ráno, taky David.
10: Ahoj, hezké ráno.
9: A my děkujeme vám, že jste se přidali do naší party a to čtvrteční ráno trávíte s námi. Muzika nachystaná, co vás zabaví teď, Rosé, Bruno Mars a Paté, tak pojďme na...

0: No dobře, tak jsem to začal hrát s ním. Na pozadí mu hrála hudba, nějaká tucárna, a já mu říkám, mně se to nelíbí, co tam hraje, proč to hraje tak nahlas? A on, a teďka si něco začal vymýšlet, říkám, ale mně se to nelíbí. A ona, proč, to je dobrá hudba tohle. Říkám, není, já bych chtěl něco svýho, jo. Tak jsem mu pustil svoji písničku CeeLo Green, Fuck You, a on to nepochopil a pokračovali jsme dál, jo. A teďka mi říká, pošlu vám na váš e-mail kód a vy to potvrdíte. A říkám, tak dobře, mám otevřeno, mám zapijante, počítač, komputer, a furt jsem do něj takhle valil, ne? Mimochodem mám to na Instagramu, kdybyste se na to chtěli podívat i s videem, jsem tam jako Michal Knejp. Nicméně na konci, po 10 minutách, mi vynadal, že si z něj dělám legraci, že to se mnou myslí dobře. A já si říkám, tak počkej, kamaráde, tak ty mi chceš obrat o peníze a myslíš to se mnou dobře, jo. Takže to byl náš včerejší rozhovor.
1: Hele, kdyby to mělo být ve filmu, tak bys nakonec ty vytáhnul nějaký peníze z něj, víš, jakože. No. Že by se tak dlouho kecali, až by ti poslal peníze on.
0: No jako takhle, já byl úplně fascinovaný. To, že tady jsou provodníci, to, že to zkoušej, jako jedna věc, ale že ti pak borec na konci toho telefonu vynadá a tobě to položí, tak si říkám, hele, nepodváděl, já jsem jeho náhodou teda ve finále. Tak by mě zajímalo, jestli vám se to taky stává, že poslední dobou opravdu těch hovorů je čím dál víc. Taky mi pak volalo včera ještě další číslo ze Slovenska předvolba a teďka tam chyběly tam asi dvě čísla v tom čísle, který normálně jako má nějak vypadat. No úplně blázinec, jo, takže já nevím, možná si nám chtěl smlsnout teďka, chtěj se pomstit za svýho kámoše ze včera. Tak dejte nám vědět, jestli se to děje i vám, nahrajte nám to jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777 a jak se tady s těma Unterwassermanama vypořádáváte. Panic at the Disco, High Hopes na Hit Radio v 7 hodin 7 minut. Krásné ránko. Hit

0: Fialová, Rossoler. Tohle je Hit Radio, chvíli před 7:45, krásné ráno. Podvodné telefonáty volají mě, volají vám. Co přesně se vám děje, na co si dát pozor? Připomenu, včera mi volal borec, že chce zkontrolovat zabezpečení mého účtu, mluvil lámanou češtinou, tak jsem se s ním chvíli povídal a nakonec mi vynadal, že teda to se mnou myslí dobře. Tak ptal jsem se vás, jestli se vám tohle děje. Píše třeba Petr, dobré ráno, včera to samé, co popisuješ, chvilku jsem ho nechal mluvit, prej, otevřené účet u nějakého drastavu, to jsem mu moc nerozuměl, pak jsem ho slušně poslal tam, kam slunce nesvítí a bylo. Petr, tak jasně, vyřešené. Tak je píše Pavel, čus, posledně jsem mu řekl, dobrý den, major Pavel Němčík, policie České republiky a bylo na druhé straně ticho. Taky zajímavá obrana. Taky se přidal Martin, zdravím, za poslední týden asi 5 hovorů od šmejdů, blokovat to nejde, tak jsem přestal brát cizí čísla.
1: Oni pak třeba budou volat z práce, že jo?
0: Jakože šéf, jo? Ale tak toho máš pomenovaný. Svolat ten šmejd.
1: Tak třeba někdo s nějakou pracovní nabídkou, že jo?
0: Jasně. No ale jako dneska nevíš prostě, no. To zvedneš a dobrý den na investice a tohle a už říkáš, že ježiš, tyjo, zase to tady.
1: No neštěstí potom samozřejmě nastává ve chvíli, kdy opravdu volá někdo z banky a chce něco vyřešit, že jo? Protože v dnešní době už jsme tak paranoidní, že fakt vůbec nevíme, čemu věřit.
0: Hele, to se mi stalo, to se mi připomněli to asi měsíc zpátky. Volala mi paní z banky, opravdová paní z mojí banky a já říkám, prosím vás, nezlobte se, ale já když budu něco potřebovat si jako zařídit, tak přijdu k vám na pobočku a položil jsem to. A myslím si, že právě přesně jak říkáš, že tihle jako oficiální lidi, kteří opravdu třeba potřebují zavolat kvůli něčemu, kvůli tvýmu účtu, tak na tom teďka jsou bytí.
1: To určitě.
0: Kvůli tady těm, jak to říct slušně, no, dostajte si, co chcete. Tak hlasovku máme třeba od Jirky.
2: Dobré ráno, šampioni. Tak mně se tohle děje tak 2x až 3x do měsíce, kdy mě volají s tím, že mám u nich prostě nějaké peníze a chtějí mi pomoct tyto vybrat. Je to teda dost otravný, když jako automaticky ty telefonáty už vypínám, když vidím vlastně předvolbu jiné země, no a prostě během chvíle třeba mi to zazvoní 3x, 4x pokaždé z něj na telefon.
1: No ale co když právě ty jsi dědicem bohatého arabského prince?
0: To je pravda, to je pravda. Já si vždycky říkám, že když vidím tu předvolbu, že volá někdo z Francie, tak říkám, tyjo, třeba to bude přesně nějaký dědictví, ale radši to neberu, tyhle čísla. Taky tady máme hlasovku ještě od Simony.
3: Dobré ráno. Jednou se mi stalo, že mi volal nějaký pán ohledně nabídky a já jsem ho zastavila hned prvním slovem. Děkuji, nemám zájem, nashledanou a položila jsem telefon. Cirka do pár sekund volalo jiné telefonní číslo, stejný pán, začal po mě strašně křičet, jestli si uvědomuju, jak je to nezdvořilé, že on je to taky nebaví, že taky nechtějí tak obvolávat lidi, že je to nepříjemné, tak jsem mu znova zdůraznila, že jsem slušně pozdravila, poděkovala a řekla, že nemám zájem. Volal mi ještě ze třetího čísla a to už jsem nezvedla.
0: Tyjo, to jsou opice drzí, to je neuvěřitelný, co, Davide?
1: Neskutečný.
0: No tak jestli máte tu možnost, pobavte se o tom s prarodiči, ať neskočí na tenhle lep. Eminem, Rihanna, na Hit Radio, minutu po 7:45. Krásné ráno. I can't

0: Hit Radio, 7 hodin, 20 minut, Michal a David s vámi, přejeme hezké ráno. Za moment můžeme slíbit další parádní muziku. Rembrandt, I'll be there for you. No a taky za pár chvil budete soutěžit o další gold vstupenky na brněnské MotoGP, to je soutěž rychlá pětka, chvíli po 7:30, tak to si nenechte ujet. No a taky zvládneme aktuální dopravu, ať víte, jak to ve čtvrtek ráno jezdí. Hezké ráno.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma, bez závazků, bez háčků, jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
3: Autocentrum Davokár je teď i v Plzni. Přijďte objevit novou úroveň výběru vozů, stovky prověřených aut, výhodné financování a služby, které vám ušetří čas i starosti. Nová pobočka Plzeň Černice. Autocentrum Davokár, váš spolehlivý partner na cestách.
4: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
5: Řešení je úvěr od Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit hodně.
5: Řešení je Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
5: Řešení je Acema.
4: A co když potřebuju 20 milionů?
5: Řešení je Acema.
4: A 30?
5: Acema.
4: A 40?
5: Acema.
4: A 50?
5: Acema. Jde to i bez banky.
6: V soukromé školce Malý svět v Plzni na Skvrňanech je to super. Hrajeme si na zahradě nebo v tělocvičně a dobře tu vaří. A teď budeme mít hodně nových kroužků. A některým kamarádům jsou teprve 2 roky. Přijďte se podívat. Tak já už si jdu zase hrát. ms.plzeň.cz.
7: Přijďte s námi oslavit 90 let výroby a 85 let provozu trolejbusů v Plzni. V sobotu 20. června bude v depo 2015 připraven parádní program pro děti i dospělé. Trolejbusové oslavy v Plzni. Sobota 20. června od 10 hodin v depo 2015. Jo a vstup bude zdarma. Sledujte pmdp.cz.
8: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
9: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
11: Co to je?
12: Dopravárt, vezeme vám pračku.
11: A co teď?
12: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
11: No tak to si rozumíme.
13: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
15: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
16: Vážení klienti, realitní kancelář Pubec je léty prověřená realitní kancelář s tradicí a srdcem. Přijďte, rádi pomůžeme i vám. Vaše Šárka Pupcová.
17: www.pubec.cz.
18: Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení akukladiv Hilti Nuron vám nyní půjčíme 2 baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se 2 bateriemi zdarma. Více na dek.cz.
0: My
19: nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně, ze západní Čech hlásíte překážku v provozu na D5 na 84. kilometru ve směru na Prahu. Stojí porouchané auto, projíždějte s opatrností. Šťastnou cestu.
20: Přijeďte do autosalonu k Honzovi Matulkovi a vyzkoušejte nové vozy Dongfeng. A nyní i prémiovou značku Hongxi. Auta od Matulky. Auta jako ze škatulky.
21: Hit Radio FM+.

0: Tohle je čtvrteční Hit Radio 732, Luis Capaldi. Dobré ráno s vámi Michal a David. A David má...
1: Ranní update.
0: Tak pojď, Dave.
2: Pokud vám padají vlasy, zkuste do stravy zařadit zinek. Právě jeho nedostatek totiž může být podle zdravotníků symptomem řídnutí vlasů. Nejlépe ho doplníme konzumací červeného masa, mořských plodů nebo dýňových semínek. Taky v Číně mají svoji Prahu. Společnost Huawei pro své zaměstnance postavila nové kancelářské komplexy. Inspirovat se přitom nechala celou řadu evropských měst, včetně Prahy a Českého Krumlova. Do historie se může zapsat každý a jakkoliv. Třeba britský běžec teď zdolal maraton a během toho uštrikoval 5metrovou šálu. Zapsal se tak do Guinnessovy knihy rekordů.
0: Mně řekni, proč běžíš maraton a jdeš štrikovat šálu?
2: Protože se chceš zapsat do Guinnessovy knihy rekordů.
0: No ale zase na druhou stranu, pak že chlapi nezvládají víc věcí najednou a pak že chlapi neumějí štrikovat. No jo. To je jasný. Dámy a pánové, je tu rychlá pětka. Celý tento týden hrajete o gold vstupenky na celý víkend MotoGP v Brně. Pátek, sobota i neděle. Tak gold vstupenka zahrnuje přístup na všechny přírodní tribuny, možnost přecházet mezi sektory a kompletní víkendový program, včetně tréninku, kvalifikací i hlavního závodu. A možná někdo během závodu na té motorce taky něco uštrikuje. Tak pokud byste chtěli soutěžit, pište chci soutěžit na 777 937 777.

0: naprosto žeru. Anna na klapale, Farben Supergirl, taky ve verzi od Rimona samozřejmě. 7.37, posloucháte Hit Radio Snídaní šampionů. A teď je čas soutěžit.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden máte možnost vyhrát gold vstupenky na celý víkend MotoGP, který je zpátky v Brně 19. až 21. června, se to všechno odehraje. A Grand Prix doveze světovou motocyklovou špičku Marc Marquez, Jorge Martin nebo třeba Filip Salač. No a o tohle si zasoutěží Hinek, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, Hinku, a taky maminka Lucka. Dobré ráno, mami.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Vy jste mi napsali, dobrý den, moc bych chtěl soutěžit o lísky pro svého tátu, to napsal Hinek. Takže Hinku, kdybys vyhrál, tak vyrazíš na motorky s tačkou?
2: Jo, já bych vyrazil s tátou.
0: No tak hezký, no tak pojďme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Budete vědět, kdo v roce 1492 objevil Ameriku?
2: Kristof Kolumbus.
0: Hezký, Hinku.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje čarodějnická škola, do které chodil Harry Potter?
2: Bradavice.
0: Přesně.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Horu Sněžku najdeš ve kterých českých horách?
2: Krkonoše.
0: Přesně.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje loutka, která má tátu z Pejbla?
2: Hurbínek.
0: Ano, a poslední pátá otázka, Hinku. V jakém městě se koná MotoGP?
2: V Brně.
0: A to je správně! Jo!
2: A jede se na motorky.
0: Já se musím vrátit ještě k otázce. Horu Sněžku najdeš ve kterých českých horách Krkonoše a musím prozradit, vy jste z Rudníku v Krkonoších, takže pro vás tato otázka byla naprosto jednoduchá.
2: Aha.
0: No tak jo, Hinku, Lucie, je to vaše, stupenky pošleme a MotoGP v Brně si moc užijte.
3: To si užijou, kluci, moc vám děkujeme.
2: Děkujem.
0: Nemáte zač. Zvládněte čtvrtek a zase někde ozvěte lidi. Mějte se, ahoj.
3: Mějte se.
0: Ahoj.
1: Rychlá pětka. Ve snídaní šampionů na Hit Rádiu. MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz. Hit Radio FM+.

0: Posloucháte Snídaní šampionů, tohle je Hit Radio ve 7:45, krásné ráno. Tenhle týden se tady u nás ve studiu dveře netrhnou, v úterý se u nás zastavili jeleni, včera 40členní gospel z amerického Texasu. Čím jsme nejspíš trhli rekord v počtu lidí v českém éteru, co se týká návštěvy ve studiu?
1: To skoro určitě, akorát mě teda trošku tady chybí, že není Jasmin. Už se tady střídají cizí lidi, ale náš moderátor tady prostě není. No.
0: Tak jestli nás Jasmin slyšíš, tak zdravíme na dálku. David posílá srdečné pozdravy. No a dneska dorazí hosté. Po 8:00 se můžete těšit na skupinu Poetika. Dorazí představit nový single, tak si to určitě dejte. No a za malou chvíli si dejte i tohle. Nico Santos, Ray of Light, taky Imagine Dragons. No a samozřejmě přidáme i aktuální dopravu, ať víte, jak to ve čtvrtek ráno frčí.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je Snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Já nový plot mám.
4: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, letce u Plzně. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Špičkový, plně vybavený Audi servis v Plzni není třeba hledat. Přijeďte rovnou k nám do autocentra Schmutzler v Plzni Borská 59. Jako jediní v Plzni vám provedeme opravu a servis všech typů pohonů vašeho Audi, a to včetně elektromobilů. V ceně opravy využijte náhradní vůz od nás pro vás po celou dobu servisu vašeho auta. Prostě do autocentra Schmutzler se bude doslova těšit i vaše Audi. www.schmutzler.cz.
8: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
9: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
8: Kaufland.
10: Zahradnicí Plzeň, zahradnicí u Písaře, Plzně na Domažlické 181 je pro vás plné nádherných rostlin za loňské nebo ještě nižší ceny. Nezdražili jsme, jsme odborníci, u nás vám poradíme. Těšíme se na vás.
11: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
12: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
13: 1952. Premiéru v kinech měla česká pohádka Pyšná princezna.
14: A v západních Čechách vznikla firma Elitex.
13: Firma Elitex se 70letou tradicí je i dnes, stejně jako před lety, spolehlivým expertem v oboru přesného strojírenství.
14: Elitex Nepomuk kombinuje šikovnost zlatých českých ručiček se zapojením moderních technologií, které ženou firmu stále kupředu.
13: Elitex.
14: Držíme se odkazu, sázíme na budoucnost.
15: Farma Park u Toma, tady to všechno začíná.
16: Jedinečné zážitky mezi zvířátky začínají právě tady, 10 minut od Plzně.
15: Farma Park u Toma, letce u Plzně. Místo jako stvořené pro rodinný den.
16: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140

0: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
1: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
2: Řešení je úvěr od Acema.
1: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
2: Acema. Jde to i bez banky.
3: Do Sinestar klubu přilétá ta nejzářivější výhoda. Poukázka na 1+1 vstupenku zdarma. Automaticky ji získají všichni noví i stávající členové, kteří si v klubu prodlouží členství. Užijte si vesmír plný hvězdných výhod jedině v multikinech Sinestar.
4: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hitrádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
5: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, na Tachovsku mezi Planou a Černošínem, před odbočkou na Boudy bude probíhat pokládka mikrokoberce, počítejte s omezením.
6: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hitrádio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
7: Pořád jste tady.
8: Tak to dělají šampioni.
7: Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hitrádiu.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Hausbrand Café per favore?
2: Si, signora.
3: Hausbrand. Tuhle kávu si zaslouží.

0: páska na 1+1 vstupenku zdarma. Automaticky ji získají všichni noví i stávající členové, kteří si v klubu prodlouží členství. Užijte si vesmír plný hvězdných výhod jedině v multikinech Sinestar.
1: Užijte si čistou radost z jízdy bez nákladů za servis. Ve Zbrusu novém showroomu Lexus Plzeň na Gerské na vás čeká jedinečný zážitek, kde se o vás postaráme my. Pořiďte si svůj vysněný vůz Lexus a jako jeden z prvních 100 zákazníků získáte 3 garanční servisy zcela zdarma. Navštivte nás ještě dnes a nenechte si ujet tuto výjimečnou nabídku. Těšíme se na vás. Lexus Plzeň. www.lexus-plzeň.cz.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.
4: Stavíme pro vás moderní, nízkoenergetické bydlení na krásných a výjimečných místech. Více na avanti.cz.eu.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Deváťáci, kteří se v prvním kole nedostali na střední školu, mají druhou šanci. Do pondělí se mohou hlásit znovu. Po celém Česku střední školy nahlásily 22 000 volných míst, nejsou ale tam, kde je žáci nejvíc potřebují. Výběr škol je tedy ve skutečnosti značně omezený, a to nejen z hlediska lokality. Často totiž jde o méně populární obory zakončené výučním listem nebo o placené soukromé školy. Léto v Česku se začíná hlásit o slovo. Podle meteorologů by mělo opět nakouknout do střední Evropy už tento víkend. Teploty budou atakovat hranici tropické třicítky a podobné počasí můžeme očekávat taky příští týden. Češi nesouhlasí se sjezdem sudetských Němců. Podle posledních průzkumů se proti kontroverzní akci vyslovila nadpoloviční většina respondentů. Už dříve se proti její účasti postavila celá řada politiků a lidí na sociálních sítích. Na českém území se bude konat poprvé a začít by měla zítra. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Opravy nádraží v Bečově nad Teplou za zhruba 60 milionů se minimálně o jeden rok prodlouží. Důvodem jsou mimo jiné vzácní netopíři, kteří v objektu žijí a kvůli kterým je potřeba práce zhruba od dubna do srpna přerušit. Původně mělo být hotovo už letos v květnu. Podle nových odhadů to ale bude až příští rok na jaře. A co nám na čtvrtek slibuje předpověď počasí? Zpočátku bude převážně oblačno nebo zataženo. Objevit se může i déšť nebo přehánky. K večeru se pak u nás na západě Čech začne postupně vyjasňovat. Teploty se dostanou mezi 19 a 23 stupňů.
9: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavili s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
10: Vstupujeme do třetí třetiny čtvrteční snídaně. S vámi Michal a David, krásné ránko.
11: Ahoj.
10: Krásné ráno. Za malou chvíli dorazí k nám do studia další speciální host a tím je skupina Poetika. Počkejte na to, nejdřív ještě další muzika, Jared Halliwell, It's Raining Men. Hezké ráno.
12: Hit Radio FM+.

0: Nickelback, Rockstar, 8 hodin, 10 minut, posloucháte Hit Radio, krásné ráno a se mnou už je tu kapela Poetika, Ondra Brejška a kytarista Dave Matsu, krásné ráno.
1: Dobré ráno.
2: Ahoj, všichni zdravíme.
0: Ahoj, dobré ráno. Jak jste měli ráno? Jak vypadá ráno u vás dvou dnešní čtvrteční, co?
2: Vzdálené, jako by lokalitou, protože jsem se vstal po 6 ráno a stejně jsem to nestihl.
0: Já jsem to nechtěl prozrazovat, ale dorazili jste 15 vteřin tady před předstupem, což se vám vlastně stihli, je to vlastně v pohodě. Takhle, vy jste sem přišli představit nový single Blízko. Ano. Pojďte nám povědět, chlapi, co vám je teď v životě nejblíž? Ondro.
2: Teď momentálně nejblíž tak je mě asi kapela a moje přítelkyně a práce. To jsou asi tak tři subjekty.
1: Já tam mám podobně a ještě k tomu přidám krabice, protože se právě teďka stěhuju semka do Prahy, takže žiju v krabicích teďka.
0: Hezký.
1: Takže, hezký. Jsem krabicím velice blízko teď.
0: Takže

0: stěhováníčko. Jinak song Blízko, vy nám ho za chviličku zahrajete živě. On to je takový feel good song. A co je za vás jednodušší? Je jednodušší napsat něco smutného anebo něco veselého?
1: Smutnýho, určitě smutnýho.
0: Tak ono vlastně ty smutný songy asi většinou vycházejí z nějaký zkušenosti. A ten, že?
1: To ne, jakože bychom byli smutná kopa nějaká, nebo nějaký oddíl prostě, takový jakože mrzák. Prostě. Ale spíš k tomu tak nějak člověk tíhne, je to jednodušší, protože ty veselý písničky občas jsou až za hranou, že jako to je takový ejchuchu, louka motýlci a prostě je to takový příjemný, takový toxicky pozitivní moč.
2: Je to jednodušší se z toho vypsat, prostě z těch těžkých.
0: Jasně, jasně. No a pro koho je konkrétně tahle písnička Blízko? Je to teda pro lidi čerstvě zamilovaný, nebo pro ty po rozchodu, nebo pro ty, kteří chtějí mít jenom prostě klid?
1: A nebo klidně to může být pro psa, nebo pro kočku. My jsme si všimli, že na TikToku právě lidi natáčejí videa i se psem, což mě vůbec nenapadlo, že to může člověk takhle jako vnímat. I když nevím, jestli ve vlasech usíná, to musí být hůňatej
0: pes. Jo. No tak, myslím si, že bychom si ji mohli zahrát pro posluchače, kteří ji ještě neslyšeli. Ono už je venku, pokud se nepletu, 2-3 týdny zhruba.
1: Ano, ano.
0: Tak pojďme si ji dát tady v éteru Hitrádia naživo a živě. Jdeme na to?
2: Kam mám dát ten?
0: Kamkoliv.
2: Takhle jo.
0: Udělej si pohodlí hlavně.
2: Ok, já jsem pohodlí.
0: Tak, pojďme.

0: Wow! Nejnovější single Poetiky blízko v éteru Hit Rádia přesně ve 8:45. Moc vám děkujeme. S námi Ondra Brejška, kytarista Dave Macu, ještě jednou hezké ráno.
1: Hezké ráno všem.
0: Vy jste k tomu vydali i videoklip. Já jsem si tady vypsal pár komentářů na YouTube, jo, který tady jsou. Je tady třeba: chci, aby ta písnička nikdy neskončila. Jedeme v hlavě ode dne vydání. Summer Song 2026, nebo třeba Moje děti to znají naspaměť. Nejmladšímu je 5 let. Tak tohle je vaše hodnocení na YouTube pod videoklipem.
1: To je super, my to hrozně rádi čteme a dělá nám to radost, takže pokud nám to chcete okomentovat a udělat nám hezčí den, tak vždycky máte možnost.
0: No určitě tam lidi pošleme, protože tady v rádiu bohužel pouštíme jenom zvuk, takže s obrázkama musíme odkázat na YouTube. Nicméně ty v klipu tančíš po Praze mezi normálními lidmi. Jak ses u toho cítil? Jako člověk, který právě třeba prohrál sázku, nebo?
1: Cítil jsem se taky jako normální člověk. Cítil jsem se strašně, protože nevím, jestli se to dá nazvat tanec. Je to spíš takový cringeování, tomu říkáme s klukama. A ze začátku jsem hodně trpěl a musím říct, že většinu klipu jsme natočili až během asi poslední hodiny natáčení celého toho dne, protože jsem se nějak jako už otřepal a bylo mi to jedno, že tak nějak jako jsem byl odevzdaný.
0: Jasně, no a kdo přišel s nápadem: Ondro, půjdeš ven a budeš tančit mezi lidma?
1: Já.
0: Já jsem se zeptat, jestli to nebyl třeba Dave, jo? Jestli jste teda ještě kámoši jako pořád.
2: On tohle to si dělá strašně rád, tady tyhle ty, jako se trestá v těch klipech, takže...
0: Takže máš rád jako sebetrýznění, jako
1: ano,
0: to.
1: Klipový sebetrýznitel.
0: No a vlastně, když se na to natáčení vzpomeneš, tak co bylo teda nejhorší? Ten jako první krok, ten první pohled toho kolem jdoucího? A nebo pak, když jsi řekl, tyjo, vlastně tohle bude taky celý na internetu?
1: On mě, Ondra Kudin, říkal: kámo, teďka podívej se na tady tuhle tu ženskou, co kolem prošla. Tu už nikdy neuvidíš, tady je to totálně anonymní, neboj se. Tak jsem se do toho pustil a za chvilku přišla kamarádka z Velmezu a potom nějaká paninka, si můžu udělat fotku asi během dalších 5 minut, tak jsem říkal OK, tak anonymní, dobře.
0: Hezký. No tak kdo chcete, koukněte se na videoklip k songu Blízko od Poetiky, je na YouTube, můžete napsat, zanechat tam vzkaz, kluci budou moc rádi.
1: Ano.
0: My se teď na Hit Rádiu pustíme Mám pocit, že tě ztrácím a za malou chvíli pokračujeme. Hezké ráno.
3: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Tohle je Poetika. 8 hodin 20 minut posloucháte Hit Radio a Poetika, připomínám pro vás, kdo jste se třeba připojil až teď, je i tady s námi ve studiu Ondra Brejška. Dobré ráno, ahoj.
1: Dobré ráno všem,
0: přeju. A kytarista Dave Macu.
2: Dobré ráno.
0: Ahoj, dobré ráno. Pojďme se pobavit o létu, protože léto kapely vypadá u vás na Instagramu nádherně, západy slunce, festiáky, lidi zpívají. Jaká je ta realita, jo? Když se na to, kdybyste nám řekli něco ze zákulisí, jak to dodávka benzínka, jo, jak to vypadá ty přejezdy u vás?
1: On David Stipka, taky zpěvák, tak říkal, že kdyby nebyly tady tyhle ty přejezdy, tak si myslí, tak on minimálně a většina kapel by hrála i zadarmo klidně. Takže to k tomu prostě patří, člověk to tak nějak, to je úplně to nejmenší mínus v těch hromadách plus, co jsou jako v těch právě západech slunce a zpívajících lidech, takže na to se těšíme.
3: Já mám benzínky rád i tak, už je to prostě takový životní styl.
1: Je to na nás vidět.
0: Taková klasika. Co je za vás ten největší luxus na cestách, když teda jezdíte po koncertech, klimoška, sprcha, normální jídlo, nebo co je takový to opravdu, že si dopřejete, že si řeknete, hele, teďka mám teda těch 10 minut pro sebe.
1: No, jako občas si říkáme, ty jo, mají hezky nařezaný okurky, takový jakože fancy, a to jsou tak jakože jediné věci, a občas máme rádi takový ty bizáry, když jsme, máme třeba backstage v knihovně, takový malý, aha, nebo když je to v nějaký posilovně, tak tam cítíme úplně všechny, co tam kdy byli.
0: Takže z toho vyplývá, že pokud byste si chtěli pozvat Poetiku, tak základ je mít dobře nařezaný okurky.
1: Přesně tak.
0: A co vás nejvíc baví na letních koncertech? Je to ta volnější atmosféra, ty lidi venku?
1: Asi to, jak je to tak nějak jednak ty lidi, nebaví mě teda mnohdy ty teploty.
0: Jasně.
1: To musím říct, že já nejsem úplně fanoušek tady toho, ale to, že se i člověk potkává s jinýma interpretama, to při nějaký tour nebo při ty klubový části roku, tak nezažije moc.
0: My jsme tady v úterý měli na rozhovoru Jeleny, ti vyráží na Jelenfest, koukal jsem, že vy vlastně taky s nima na některých zastávkách budete, tak jak bude vypadat vaše letošní sezóna, co se týká koncertů?
3: Já doufám, že jich bude hodně, teda. Ještě nějaký přibydou, protože furt jsou nějaký v řešení, ale máme tam prakticky celou republiku. Ty Jelen Festy jsou v Mostě a v Lokti, myslím.
1: Jo, Lokti.
3: Jo, takže to bude určitě super, na to se těšíme, protože s klukama to je vždycky super. Loni jsme s nima vlastně hráli taky a byly to parádní akce, takže...
0: Je třeba něco speciálního, na co se můžou těšit vaši fanoušci?
1: No, teďka jsem se vrátil z Nitry, kde jsem psal písničky, předtím jsem byl ve Varšavě, předtím u nás s klukama na Vysočině jsem psal písničky, takže já určitě bych chtěl ty písničky nějak zaimplementovat postupně do té naší show, takže věřím tomu, že v létě se budou nové písničky objevovat a zároveň v případě těch Jelenů, tak tam s klukama z Jelenů chystáme nějaký překvapení společný, takže to taky ještě uvidíme.
0: Poetika, hosty Hit Rádia Ondra Brejška a kytarista Dave Macu. Za malou chvíli pokračujeme. Hezké ráno.
4: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
5: Radíte?
6: A tohle znáte?
5: Bylo to fajn, ozvu se.
6: Sestěhujem se hned?
5: Zapomněl jsem peněženku.
6: Uděláme si selfiečko?
5: Promiň, volá manželka.
6: Mrkneme do Pařížský.
5: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
7: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
8: Elite Date, seznamka pro vztah.
9: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
8: Elitedate.cz.
10: Zahradnicí Plzeň, zahradnicí u Písaře, v Plzni na Domažlické 181 je pro vás plné nádherných rostlin za skvělé ceny. U nás ráno neprodáváme šroubky, v poledne rohlíky a večer jabloně. My jsme zahradníci a rozumíme tomu, co děláme. Poradíme vám a těšíme se na vás.
11: Trénírkárna.cz.
12: Hej ty,
2: Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
11: Trenirkarna.cz.
12: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na DEK.cz.
13: Rychle, další objednávka. Kde je vývar?
14: Zní vám to povědomně? Tak přesně tohle vás v Městském ústavu sociálních služeb města Plzně nečeká. U nás se vaří v klidu pro lidi, kteří dobré jídlo ocení. A večer v 7 jste doma. Hledáme kuchaře nebo kuchařku do centrální kuchyně. Městský ústav sociálních služeb města Plzně. Vaření, které dává smysl.
15: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
16: Tak dobře poslouchejte.
15: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
17: House Running.
18: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
15: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
18: Budete viset 101 metrů nad zemí.
15: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
19: Maminko!
18: Prostě pořádnej adrenalin.
15: Tenhle zážitek najdete pouze na...
20: Firma na zážitky.
18: CZ.
21: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
22: Isolvest.
23: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká.
22: Isolvest.
24: My v Isolvestu vám problém vyřešíme. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Co bude potřeba?
22: Isolvest.
23: S moderní foukanou izolací vám ušetříme tisíce korun ročně.
22: Isolvest.
24: Tak zavolejte ještě dnes.
23: Isol.vest.cz.
25: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
26: Nákupy v online shop.cz.
27: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
26: www.onlineshop.cz.
28: Nejrychlejší dopravní servis Áda Vidračák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, ze západních Čech hlásíte překážku v plynulosti provozu na Plzeňsku v úseku Líšťany. Město Touškov, bude probíhat údržba vozovky, moc to nehoňte.
29: Každé auto si zaslouží péči. V servisu Kia Auto Matulka to ví už 16 let. Auta Kia od Matulky, auta jako ze škatulky.
30: Hit Radio FM+.

0: Linkin Park Up From The Bottom na Hit Radio v 8.31. Krásné ráno. Se mnou ve studiu stále skupina Poetika, Ondra Brejška, ahoj.
1: Ahoj.
0: A taky kytarista Dave Matsu.
2: Ahoj.
0: Ahoj. My jsme se před malou chvílí bavili o tom, co chystáte na letošní rok, na léto, koncerty a tak dále. Tahal jsem z vás nějaké překvapení, které na koncertech budete mít, a nezaznělo to jedno největší překvapení, které jsem, musím teda říct, dalo mi to zabrat, ale povedlo se mi to z kluku vytáhnout. Tak pojďte, kluci, pojďte se pochlubit, co chystáte.
1: Ono totiž, Poetika byla založená v roce 2016 a co se neděje letos, tak ono to je 10 let. A k těm 10 letům máme něco v plánu.
2: Máme připravený takový 10letý koncert. Bude to tady, bude to v Praze, bude to v Lucerně a ještě upřesníme detaily všechny na našich sociálních sítích, na webovkách, ještě se to všechno ladí.
1: Ale už brzo to tam bude.
2: A bude to na podzim, takže říjnu.
1: Ano, přesně tak, ale v následujících dnech tak to hodíme na naše sociální sítě a lidi si budou moct koupit lístky a podívat se, co to je za akci.
0: Takže sledovat sociální sítě a taky webovky poetika-music.cz, takže velká sláva k 10letům výročí. V letos v Lucerně. Co kdybychom si zahráli ještě půlnoc? Co vy na to, chlapi?
1: Může být.
0: Může být? Tak dejte pokyn, já to stáhnu a jdeme na to.
3: Sledujeme letadla na nebi.

0: Poetika, půlnoc, živě na Hit Rádiu, Ondra Brejška a kytarista Dave Matsu. Woo!
1: Děkujeme.
0: Krásná práce, my taky děkujeme. Tak ještě než se rozloučíme, je něco, co byste chtěli vzkázat vašim věrným fanouškům?
1: Že je máme moc rádi a že děkujeme za to, že nás poslouchají, že poslouchají nový single Půlnoc, že se dívají na videoklip, že nám
2: blízko.
1: Píšou tak... blízko. Že nám píšou tak hezký komentáře, co jsme tady četli například, a že chodí na naše koncerty a že můžou vlastně chodit na naše koncerty. Teďka v sobotu hrajeme třeba v Praze, příští týden hrajeme v Tichý a dál už to nevím, ale květen je takovýhle a podívejte se na naše stránky, tam máme zbytek koncertů letních a já věřím, že se někde uvidíme a pokecáme.
0: Ondra Brejška a kytarista Dave Matsu byli našimi hosty Poetika. Chlapi, díky moc, ať se vám daří a zase někdy se stavte. Ahoj.
1: Moc děkujeme, měj se hezky, ahoj.
0: Ahoj. Sometimes I believe

0: Where is the love? Black Eyed Peas, tohle Hit Radio v 8.42. 94% lidí dělá v práci věc, kterou by veřejně nikdy nepřiznala. Takže z toho plyne, že dost pravděpodobně do téhle skupiny spadáte i vy, kdo právě teď ladíte. Co konkrétně to je, o tom bude řeč za chvíli, nejdřív slíbem další parádní muziku. Vás bude zaručeně bavit Mikolas Josef a kapela. No a staví se taky Super High Anika tady na Hit Radio. Hezké ráno.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
3: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
3: Kaufland.
5: Jaké boty a kabelky na léto? Na e-obuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože e-obuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na e-obuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
6: Sny se mají plnit a ten váš o vlastním domově máte na dosah. Nové byty Pilařská nabízí vše, co od bydlení očekáváte. Moderní byt, veškerou občanskou vybavenost, kousek od centra. Byty Pilařská v Plzni na Doubravce. Váš nový domov. Více na www.bytypilařská.cz.
7: Rychle, další objednávka. Kde je vývar?
8: Zní vám to povědomně. Tak přesně tohle vás v Městském ústavu sociálních služeb města Plzně nečeká. U nás se vaří v klidu pro lidi, kteří dobré jídlo ocení. A večer v 7 jste doma. Hledáme kuchaře nebo kuchařku do centrální kuchyně. Městský ústav sociálních služeb města Plzně. Vaření, které dává smysl.
9: Randíte?
10: A tohle znáte?
9: Bylo to fajn, ozvu se.
10: Sestěhujem se hned?
9: Zapomněl jsem peněženku.
10: Uděláme si selfiečko?
9: Promiň, volá manželka.
10: Mrkneme do Pařížský.
9: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
11: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
12: Elite Date, seznamka pro vztah.
13: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
12: Elitedate.cz.
14: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
15: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.stárnet.cz.
16: Trénírkárna.cz.
17: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trénírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
16: Trénírkárna.cz.
18: Exotické pokojovky od Matěje. Plně aklimatizované, silné a zdravé rostliny. Poradíme s výběrem a kompletní péčí. 24. května budeme v Plzni v kulturním centru Depo 2015. Happyplant.cz.
19: Tohle byl a je zážitek na celý život. Každý rok. Rally Český Krumlov. Užij si nabitej motoristický víkend. Pátek i sobota na českobudějovickém výstavišti rychlostní zkoušky, exibiční jízdy a další atraktivní program. Opět v termínu, který sluší Rally Český Krumlov. 22. a 23. května. Kompletní program na rallykrumlov.cz.
20: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 125 gramů za 24,90 a výběrové špekáčky ze zníku v talíř 600 gramů za 69,90. Penny.
21: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
22: Já.
21: Protože jsou spolehlivé?
22: Já, natürlich.
21: A se zárukou na 5 let zdarma?
22: Já.
21: Zicha, spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
23: Tak jo, šampioni.
0: zpátky k hitům na Hit Radio.

Superhá Inýka, Following the Sun, tohle je čtvrteční Hit Radio v 8.53. A chtěl bych se vás zeptat, jestli flirtujete s kolegy u vás v práci. Co? Že ne? Že vy nikdy? Ale poslední statistika říká, že pracoviště je v podstatě jedna velká seznamka, kde flirtuje většina zaměstnanců. 94%. Sodoma, Gomora, Mamma Mia. Takhle. Asi se k tomu veřejně nikdo nepřizná, jestli to děláte nebo ne, tak to víte jenom vy sami. Jestli se ale teďka váš kolega začervenal, je naprosto jasno. Nicméně, když o tom přemýšlím, tak 94%. Ano, taky mi to přijde, že to je docela dost. A říkám si, co těch 6%? Tak to budou asi na tu teti, co makají na home office a žijou sami se třema kočkama. Hezké ráno.

0: Tohle je Damiano David na Hit Radio v 8.56. A to znamená, že čtvrteční snídaně je ve finále. Dneska jsme tu měli speciální hosty. Dorazila skupina Poetika představit jejich nejnovější single Blízko, který si už teď můžete pustit na YouTube i z obrázky. No a kdyby vás dnešní rozhovor zajímal, můžete se opustit zpětně díky podcastu na hitradio.cz anebo na všech streamovacích platformách.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zvládněte čtvrtek, zítra pátek, těším se na vás, v 6 ráno budeme tady s Jasmin, tak hezký den, ahoj.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech a s ním 2,5 minuty před 9. Bar Škrybová. Mějte krásný den. Opatrní buďte. Na Karlovarsku ve městě Ostrov, v ulici Jáchymovská, je rozlitý olej. Jedná se o skvrnu dlouhou asi 15 metrů, tak opatrně, ať vám to tam nesklouzne. Šťastnou cestu a kdyby náhodou něco, já věřím, že nic, ale kdyby náhodou, dejte nám vědět vaše dopravní info k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Štok půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
5: Rychlé, další objednávka. Kde je vývar?
6: Zní vám to povědomně. Tak přesně tohle vás v Městském ústavu sociálních služeb města Plzně nečeká. U nás se vaří v klidu pro lidi, kteří dobré jídlo ocení. A večer v 7 jste doma. Hledáme kuchaře nebo kuchařku do centrální kuchyně. Městský ústav sociálních služeb města Plzně. Vaření, které dává smysl.
7: Mami, proč máme všechno od konceptu?
8: To jen se zeptej, tatínka.
9: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: On air.
11: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
12: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. O víkendu si užijeme krásné počasí, bude slunečno, teplo a většinou bez srážek. A v neděli by už to mohlo být i na plavky. Nejvyšší denní teploty se mohou přiblížit tropickým 30 stupňům Celsia. Začalo veřejné hlasování pro stavbu roku 26 v Karlovarském kraji. Soutěž každoročně představuje přehled projektů ve třech kategoriích. Dokončené stavby, projektové přípravy a zachráněné památky. Do letošního 25. ročníku se přihlásilo 28 staveb. No a vedení české fotbalové reprezentace dnes v poledne zveřejní jména hráčů pozvaných na sraz před mistrovstvím světa a přípravné utkání s Kosovem. Ve výběru by mělo figurovat zhruba 30 fotbalistů. Konečnou nominaci na závěrečný turnaj oznámí trenér Koubek po zápase s Kosovem.
1: Hokejový servis Hit Radio.
13: Čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa ve Friburgu, Itálii 3-1. Připsali si tak třetí vítězství ve skupině B. Ještě na začátku třetí třetiny přitom národní tým s outsiderem prohrával. V 46. minutě vyrovnal Marek Alšer, pak se prosadil Jakub Flek a obrat završil v závěru do prázdné branky Dominik Kubalík. Pátý zápas se čeká Rulíkův výběr v sobotu proti Slovensku.
14: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
15: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavili s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
2: Tak už to vypadalo tak slibně ráno, sluníčko na nás vykouklo, no a ono přitom má být dneska oblačno až zataženo, a to po celý den a navíc s přeháňkami. Teploměry dnes ukážou v maximech 19 až 22 stupňů Celsia, na horách 14 až 17.
1: Hit Radio FM+.
2: Bára Škrybová ještě jednou zdraví, zahajujeme čtvrteční dopoledne a já se budu ptát, má být ve vztahu muž větší než žena, nebo je to jedno? Za chvíli pokecáme.

0: Ladíte Hit Radio FM Plus, je čtvrtek dopoledne, čas 9 hodin a 12 minut k tomu. Tak jo, jdeme na to téma, který už jsem tady před chviličkou zmínila. Má být ve vztahu striktně muž větší než žena, nebo je to úplně jedno podle vás? Já se na to ptám, protože internetem teď proletěla fotka páru. Je na ní muž a žena, to je naprosto běžný. Jenomže co je trošičku jinak, to je jejich výška.
1: Proč nejsi větší? Proč nejsi větší, aspoň o pár centásků?
0: Přesně tak. Jak nám tady Hanička Zagorová nepověděla, žena je v tom páru výrazně větší než muž. A to ne teda o pár centiásků, ale o celých 43 cm. Ona měří 206 a muž 163. Na fotce to vypadá opravdu zajímavě, ale jako na druhou stranu já si říkám, jestli se mají rádi a jestli jim to klape a rozumí si, tak co, Ježíš Maria. A tak se já chci jako zeptat vás, jak to vidíte přímo vy? Má být muž podle vás prostě opravdu větší než žena, tak jak je to jako nastavený od dedávna, a nebo je to jedno podle vás? A nebo se vás to třeba přímo týká tohle téma, že jste muž a jste menší než vaše druhá polovička nebo druhá polovička? Dejte mi vědět na WhatsApp 720 870 237. A teď pouštíme opět Radeček a Mária Čírová s nimi a písnička se jmenuje Vloupám se. A vy si užívejte čtvrtek dopoledne, Bára Škrybová s vámi, Hit Radio FM Plus taky.

0: Gorožoš Project Infinity 2008, když si to řekneme takhle hezky česky, tu číslovku. Jste zítra DMFM+, čas máme přesně 9.23 a my jsme tady spolu zabrousili před chvilkou na téma, má být ve vztahu striktně muž vyšší než žena, anebo je to podle vás jedno? Internetem totiž proletěla fotka páru, kde má žena 206 cm a muž 163. A vy mi píšete na WhatsApp 720 870 237, fíla. Ahoj Báro, já jsem malej chlap a randění bylo občas peklo. Hodně holek mě rovnou odepsalo kvůli mojí výšce. Naštěstí moje žena to měla jinak. Fílo, paráda, jak se říká, veď, vybíráš, až opravdu vybereš. Tohle bude pevný vztah, to vám přeju. Roza, můj chlap má o hlavu míň než já a jsme spolu 11 let. Ze začátku blbý keci okolí, dneska už to vůbec neřešíme. Fajn. Terka, hele, za mě je důležitý, jestli si rozumí, ne kolik měří. Když je chlap menší, aspoň nemusím stát na špičkách. Ha, na tam taky něco je, Terko. No tak vidíte to, jak doba pokročila. Moc se mi líbí ten zdravý přístup. Paráda veliká, díky moc. Kdybyste se někdo chtěl ještě podělit o něco, co vás třeba teď napadlo, ještě jste mi to nenapsali, tak náš WhatsApp je vám stále k dispozici. 720 870 237. Za chvilku Alex Warren anebo Kate Ryan, tak buďte s náma.
1: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.

0: si koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
2: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
2: Kaufland.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
5: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
6: To je gól, pánové! Užijte si hokejové mistrovství v pořádné kvalitě a bez sekání. Internet a chytrá televize od United Networks. U.NCZ.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
8: Česká loterie Megamaxa slaví první narozeniny. Tak si vsaďte plný tiket a jste ve hře o 200 mega. A pak můžete s trochou štígra slavit každý den jinak. Megamaxa. Česká loterie vždy o plných 200 mega. A bez háčků. Losujeme už dnes.
9: Randíte?
10: A tohle znáte?
9: Bylo to fajn, ozvu se.
10: Sestěhujem se hned?
9: Zapomněl jsem peněženku.
10: Uděláme si selfiečko?
9: Promiň, volá manželka.
10: Mrkneme do pařížský.
9: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
11: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
12: Elite Date, seznamka pro vztah.
13: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
12: Elite.cz.
14: Stavebniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka Classic, tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za super cenu. Více na Dek.cz.
15: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
16: Já.
15: Protože jsou spolehlivé?
16: Já, natürlich.
15: A se zárukou na 5 let zdarma?
16: Já, Zicha.
15: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
17: Pozor, hledá se svářeč. Lokalita sváření Elitex Nepomuk. Zvláštní znaky, umí COčko nebo TIK a nezalekne se výzvy. Jsi to ty? Přihlas se. Máme pro tebe práci, co drží pohromadě. A to doslova. Elitex Nepomuk. Česká firma, práce na jistotu a spoustu benefitů. Mrkni na elitexnepomuk.cz.
18: Streamuj, paš, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
19: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

Kate Ryan a s vámi Hit Radio FM+. Koukám na hodiny, je přesně 9.36 a mě tady přišel ještě vzkaz na téma výška mezi partnery, a tedy jestli má být podle vás muž striktně větší než žena, anebo je to jedno. Už jsme tady toho spoustu probrali, ale tenhle vzkaz ten si prostě ještě dáme. Silva. Ahoj, za mě na výšce nezáleží. Kdysi jsem kvůli výšce jednoho kluka odmítla, byl menší než já a dneska mě to mrzí, protože to byl možná nejhodnější chlap, co jsem poznala. Silvi, já ti moc děkuju za tenhle zkaz. Mně se na tom vlastně úplně nejvíc líbí, jak vlastně člověk s postupem času mění ty svý názory, s tím, jak toho spoustu zažijeme, jak se nám tím i mění ty priority, že dřív jsme šli hlavně třeba po krásném chlapovi, chlapi zase šli po modelkách a teď, když už máme ty životní zkušenosti, ten vzhled až takovou roli nehraje, spíš to porozumění. Takhle, za mě je určitě paráda, když mě chlap obejme a já se do něj můžu takzvaně schovat, že je prostě větší než já, ale taky už to mám spíš jako ty, Silvi. Ať se hlavně umí smát, ať je to chlap do nepohody, ať není zákeřnej a stojí pevně, to si myslím, že úplně stačí. Takže vzkaz pro vás všechny muže, kteří nejste úplně vzrostlí a třeba se vám teď nedaří najít partnerku, nebojte, jde hlavně o charakter. My to víme, ale nejdřív se asi musíme trošku nabít čumec. Nirvana, Come As You Are, užijte si tam, mějte hezký čtvrtek.

0: Já když jsem tuhle písničku slyšela prvně, tak si říkám, tak jako no, dobrý, ale ona je jako dobrá. Eva Farná, Mirej, vzpomeneš si, teď jsem si ji teda jako užila, zpívala jsem si ji docela i nahlas, teď na mě Baru Purkartu zvedala palec, že mě slyší, vlastně jsem to vůbec ani nevěděla, takže se stydím. Každopádně díky, že jste s námi v čase 9.44, ano, Hit Radio FM Plus, ladíte, já jsem Bára Škrybová, mějte hezký den. Za chvíli nás poctí svojí návštěvou třeba Ed Sheeran a třeba Miley Cyrus taky. To všechno pro vás, abyste měli perfektní den. Ano, přesně takhle. A tuhle krásu vám ale nepouštím jenom tak, ale taky proto, že vás chci nalákat na dnešní srdcovky s Jirkou Plnářem. Dneska opět po 12. hodině, on teda přijde už v 11, protože je čtvrtek, ale po té 12. klasicky srdcovky pojedou jako vždycky na zrovna tenhle Perfect Day. Ten tam pro vás má.
1: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt? A kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
3: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
5: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
6: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.
7: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
8: Aha.
7: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
8: A co SSB?
7: SSB? Co je SSB?
8: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
7: A to je nějaká nová investice?
8: To je stavební spoření od Buřinky.
7: Aha, a kde se to dá stáhnout?
8: No normálně v Georgii.
9: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
10: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
11: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
12: Tohle byl a je zážitek na celý život. Každý rok. Rally Český Krumlov. Užij si nabitej motoristický víkend. Pátek i sobota na českobudějovickém výstavišti rychlostní zkoušky, exibiční jízdy a další atraktivní program. Opět v termínu, který sluší Rally Český Krumlov. 22. a 23. května. Kompletní program na rallykrumlov.cz.
13: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
14: Hit Radio.
15: Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hit Radia. Hokej je lepší s Hit Radiem.
16: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
14: Vypáš, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz
17: Hit Radio FM Plus.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: nejlepší víkend v českém éteru.
1: Dobré ráno.
0: Ráno vám řekneme, co se děje, k vaření vás zasypeme tou nejlepší náladou a největšími hity a po obědě si užijeme ten nejlepší víkend na západě Čech. Víkend je lepší s Hit Rádiem.

0: Miley Cyrus and the other world, s vámi Hit Radio FM plus 2,5 minutky před 10. hodinou. Krásný den vám přeje Bára Škrybová. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. V Karlových Varech za Chebským mostem nefungují semafory. Jedná se o křižovatku s ulicí Náměstí Republiky. Tak tam je silný provoz, opatrně. Každého ťukance je opravdu škoda. Šťastnou cestu a vaše dopravní info pište a namlouvejte k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Hausbrand Café per favore?
2: Si, signora. Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Užijte si čistou radost z jízdy bez nákladů za servis. Ve zbrusunovém showroomu Lexus Plzeň na Gerské na vás čeká jedinečný zážitek, kde se o vás postaráme my. Pořiďte si svůj vysněný vůz Lexus a jako jeden z prvních 100 zákazníků získáte 3 garanční servisy zcela zdarma. Navštivte nás ještě dnes a nenechte si ujet tuto výjimečnou nabídku. Těšíme se na vás. Lexus Plzeň. www.lexus-plzeň.cz.
6: Stavíme pro vás moderní, nízkoenergetické bydlení na krásných a výjimečných místech. Více na avanti.cz.eu.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
9: 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Do fakultní nemocnice Bulovka přijel krátce po půlnoci z pražského letiště konvoj s Američanem, u kterého je podezření na nákazu ebolou po kontaktu s nakaženým v Africe. V nemocnici zůstane nejméně 3 týdny v izolaci. Podle lékařů jeho stav teď vypadá příznivě, je stále bez příznaků nemoci. Sochy z písku letos po 20. vyrostly na nábřeží řeky Otavy u kamenného mostu v Písku. Právě téma Otava plyne, písek tvoří dodalo tvář 8 sochám, které pod rukama umělců vznikaly od konce dubna. Tisíce lidí budou mít možnost umělecká díla vidět v turistické sezóně. Ultrajemné nanoplasty mohou narušovat ochranný film uvnitř plic. Studie Akademie věd zjistila, že pronikají do vrstvy, která udržuje plicní sklípky otevřené. To může oslabit její funkci a stěžovat dýcháním. Vědci proto upozorňují na nutnost zkoumat dlouhodobé dopady vdechování nanoplastů. No a fotbalisté Karviné zdolali po obratu Jablonec 3-1 a překvapivě ovládli domácí pohár. Pro Slezany jde o první velkou trofej v klubové historii. Vítěz Molkapu má zaručený start v závěrečném 4. předkole Evropské ligy a jistotu účasti minimálně v hlavní fázi konferenční ligy.
10: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavili s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
0: Dnes většinou oblačno až zataženo, místy čekáme přehánky. Teploty dnes od 19 do 22 stupňů Celsia, na horách 14 až 17.
7: Hit Radio FM+.
0: Tak než si to tady vezme do parády Jirka Pelnář, dáme si ještě hodinku spolu. A protože máme malej pátek, tak to pořádně rozjedem. Bára Škrybová zdraví.

Havana, jo, tak za chvilku bude léto. 10 hodin, 11 minut, k tomu Bára Škrybová s vámi, Hit Radio FM+, taky to je jasný. Jak se říká, internet a sociální sítě vládnou světem. Často se šíří různé výzvy, které pak opakujeme taky slepě. Určitě si pamatujete třeba ten hit, jak na sebe lidi lili ledovou vodu z kýblu, nevím, dobře. A jako bylo toho mnohem víc, je toho mnohem víc a ještě bude samozřejmě. A teď letí tím internetem úplně skvělý nápad, jo. Ironicky samozřejmě myslím to skvělý, protože za mě je to naprosto hovězí nápad. Lidi projíždí kruhový objezd rovně. Jo, to je jako za mě opravdu paráda obrovská, opět myslím ironicky, protože žádná paráda to samo sebou není, je to nebezpečný, jak pro toho člověka, co řídí, tak samozřejmě i pro nás ostatní, kteří se k tomu nešťastně přichomejtneme, protože nás může normálně sestřelit a může to být fatální. Prostě jako opravdu, jak jsem řekla, hovězí nápad zase. Samozřejmě omladina v Plzni nestála dlouho v pozadí a museli to taky zkusit, takže na sítích už se objevilo první video, jak jede chlapec se svojí Škodou Felicie přes kruháč u Area Bory. To video máme u nás na sociálních sítích, počili jsme si ho od Krimi Plzeň, děkujeme moc. Můžete se tam mrknout.

A hlavně, kdyby vás to někoho napadlo, tak prosím vás, jsou za to velmi tučný pokuty, když opomeneme to, že je to velmi nebezpečný. A kdybyste to chtěli zkusit třeba v Německu dokonce, tak tam se toho naštěstí vůbec nebojí a tam vám můžou zabavit auto přímo na místě a vůbec váma nebudou diskutovat. Takže to se zase teď šíří internetem, neskoušejte to, ani profíci, prostě vůbec. Jdem zase za muzikou, hodiny jsou hvězdí. Nechám.

0: teda ale, že umíme být romantický takhle ve čtvrtek dopoledne. Hugh Grant a no, to neumím přečíst, ale písnička se jmenuje Way Back Into Love. Hit Radio FM Plus s vámi je 10 hodin 24 minut. Před chvilkou jsem tady zmínila ten nový trend na sociálních sítích. Já jsem to nazvala hovězím nápadem a stojím si za to, kdy lidi projíždí kruháče rovně. U nás na sociálních sítích teď najdete jedno takové video jednoho bystrého mladíka. A koukala jsem, že tam přibyl komentář o tom, že jako paráda, chtěl na sociální sítě, vy jste mu to splnili, gratuluju. Rozumím, jak to myslíte, ale je to takový to nutný zlo, pojďme si to takhle říct, protože spíš je určitě důležitý v tom vidět to upozornění, že se to vůbec děje a že se to nemá dít. A jaký to třeba může mít důsledky a následky. To si totiž třeba na první dobrou tihle lidi, který to láká, neuvědomí. Kdybychom se na to koukali podobnou optikou, tak bychom vlastně nemohli sdílet ani žádné informace, ani žádné zpravodajství, protože by se to pak mohlo brát jako návod. A to přece jako nejde, že jo? Takže pojďme si z toho vzít hlavně to, že se to prostě nedělá. Hit Radio FM Plus s vámi, máme malý pátek, tak si dáme nějaký pecky. Mark Amber Belong Together za chvilku a Sean Baker, hey, hi, hello, jak to říkám, malý pátek. Buďte s náma. Hit Radio.
1: Co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Chbičkový, plně vybavený Audi servis v Plzni není třeba hledat. Přijeďte rovnou k nám do autocentra Šmucler v Plzni Borská 59. Jako jediní v Plzni vám provedeme opravu a servis všech typů pohonů vašeho Audi, a to včetně elektromobilů. V ceně opravy využijte náhradní vůz od nás, pro vás po celou dobu servisu vašeho auta. Prostě do autocentra Šmucler se bude doslova těšit i vaše Audi. www.šmucler.cz.
3: Nové styly pro vaše léto, právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
4: V soukromé školce Malý svět v Plzni na Skvrňanech je to super! Hrajeme si na zahradě nebo v tělocvičně a dobře tu vaří. A teď budeme mít hodně nových kroužků. A některým kamarádům jsou teprve 2 roky. Přijďte se podívat. Tak já už si jdu zase hrát. ms.plzeň.cz
5: Farma Park u Toma, tady to všechno začíná.
6: Jedinečné zážitky mezi zvířátky začínají právě tady, 10 minut od Plzně.
5: Farma Park u Toma, letce u Plzně. Místo jako stvořené pro rodinný den.
6: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 100

0: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
1: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
2: Drž mi kabelku.
1: OK, to jsem nečekala.
0: Olympia Plzeň, místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.
3: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dek Foam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dek Foam pro tepelné izolace zdarma. Více na Dek.cz.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
7: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
7: Kaufland.
9: Streamuj, pař, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz
10: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

Takový léta tahle písnička je tady s náma a pořád je úplně skvělá. Sean Baker, hey, hi, hello. Hit Radio FM Plus s vámi, je čtvrtek dopoledne, čas 10.35. Tak my jsme tady před chviličkou řešili jednu, řekněme, nepřístojnost v Plzni, když to řeknu jako kulantně, kdy mladík projel kruháč rovně. A na západě Čech ještě zůstaneme, protože ani ve Varech se nenudí. V neděli nad ránem tam museli strážníci zasahovat u skupinky chlapců, kteří v půl druhý ráno hráli fotbal v centru města. Bylo jich asi 12 a bylo jim jako úplně fuk, že velmi, velmi pozdě, anebo velmi brzo, záleží, jakou optikou na to koukáme, a že okolí spí a že by asi to okolí chtělo spát i nadále. Prostě, když volá fotbal, kopneš si a je ti úplně jedno, kdy a kde. No tak přišli strážníci a klukům to vysvětlili, přece jenom noční klid je od 22 hodin, že jo. Nic hroznýho to neznamenalo, jenom prostě kluci už vědí, že fotbal se hraje spíš přes den, že to je jako ideálnější a že ani to historický centrum města Karlovy Vary není úplně ideální na fotbalové zápasy, ale zase pojďme ocenit, že kluci nekoukají jenom do mobilů, jako to teď ta omladina dělá hlavně, a mají potřebu sportovat. To dneska jako zas až tak běžný není. Bohužel. Je čtvrtek, dopoledne, pojďme si zopakovat, že je to vlastně hlavně malej pátek, a to nikdy neuškodí, a pojďme si k tomu na Hit Radio FM Plus dát nějakou velikou pecku. Takže Imagine Dragon Symphony, to je jasná volba. Mějte hezký den, díky, že jste s náma.

0: 10.42, Linkin Park, Friendly Fire, já vás do někam pozvat. Kam vyrazit? A rovno vám něco pustím, ať to nezdržuju. Poznáváte tohle? To je něco úplně božího a jsou to hlavně Fun Loving Criminals, jo. New Yorkská kapela, kapela z New Yorku. A víte, kde budou? V plzeňském Leháru. Ale jako vážně, Fun Loving Criminals budou v plzeňském Leháru. Takže pojďme ještě jednou. New Yorkská kapela Fun Loving Criminals bude v plzeňském Leháru. Žádnej revival, ale fakt oni. Úplně poprvé se objeví v Plzni a rovnou si to střihnou v plzeňském Leháru, který najdete u zastávky pod Záhorskem. A to už tuhle sobotu 23. května a začíná se od 19 hodin, tak si to určitě nenechte ujít. Mrkněte na leharofest.cz, tam zjistíte úplně všechny podrobnosti.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradio.fm+.cz.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernečtok půl litru za 99,90 a švarcvaldskou šunku při koupi od dvou kusů za 24,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Přijďte s námi oslavit 90 let výroby a 85 let provozu trolejbusů v Plzni. V sobotu 20. června bude v depo 2015 připraven parádní program pro děti i dospělé. Trolejbusové oslavy v Plzni. Sobota 20. června od 10 hodin v depo 2015. Jo a vstup bude zdarma. Sledujte

0: krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
1: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz. Nápady, tipy, inspirace.
2: Šumava žije!
1: Šumava žije CZ.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
5: Pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt? Hluk? Pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjistě podrobnosti na webu udaliborky.cz.
6: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
7: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
8: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
10: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
11: Hit Radio.
12: Tři dny. Jedna trať a tvoje závodnický já v extázi. Vyhraj v soutěži Rychlá pětka dvě třídenní gold vstupenky na MotoGP v Brně. Nastartuj svoje motory každé všední ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
13: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.
14: Streamuj, pař, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
15: Hit Radio FM+.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

máte práci? Mrkněte na hitradio.fm+.cz. Máme pro vás nabídku práce v našem regionu. S námi se v konkurenci nestratíte. Hitradio.fm+.cz.

0: A Bruno Mars, Lockout of Heaven. S vámi Hit Radio FM Plus, minutka do 11. Bára Škrybová zdraví, před námi doprava. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Aktuálně nemáme hlášenou žádnou novou dopravní nehodu ani komplikaci, ale ještě pořád opatrně v Karlových Varech za Chebským mostem na křižovatce s ulicí Náměstí Republiky. Nejdou tady semafory, prosím vás. Je tady silný provoz, tak opravdu opatrně. Šťastnou cestu a vaše dopravní info pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Přijeďte do autosalonu k Honzovi Matulkovi a vyzkoušejte nové vozy Dongfeng. A nyní i prémiovou značku Hongxi. Auta od Matulky. Auta jako ze škatulky.
2: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Stavíme pro vás moderní, nízkoenergetické bydlení na krásných a výjimečných místech. Více na avanti.cz.eu.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
9: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Maximální ceny pohonných hmot dnes stouply o desítky haléřů. Litr benzínu se může prodávat až za 45 korun. Naftu pak mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za 42 korun a 43 haléřů. Do 23. ročníku stavby roku Plzeňského kraje se přihlásilo 38 staveb, meziročně o 4 více. Zastoupeno je všech 6 soutěžních kategorií, nejvíce je rekonstrukcí, a to 11. Loni dokončené stavby v regionu mohou přihlašovat vlastníci, zhotovitelé, investoři a projektanti. Dopravce American Airlines dnes zahájí provoz na přímé lince mezi Prahou a Filadelfií. První letadlo odstartuje ze Spojených států dnes v podvečer a v Praze přistane v pátek ráno. Dopravce denní spojení obnovuje po více než 6leté přestávce, která začala s koronavirovou krizí. No a čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa Itálii 3-1. Připsali si tak třetí vítězství ve skupině B. Pátý zápas čeká Rulíkův výběr v sobotu proti Slovensku.
10: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavěli s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
0: Tak dneska čekáme oblačno až zataženo, místy i přehánky, teploty od 19 do 23 stupňů Celsia.
7: Hit Radio FM Plus.
0: 2 minuty po 11. za chvíli live s Jirkou Plnářem, tentokrát je hostem pan inženýr Ivan Hlaváček ze společnosti Interkona. Už po písnice.

0: Mým vzácným hostem ve studiu Hit Rádia FM Plus je inženýr Ivan Hlaváček, úspěšný developer, spolumajitel Greensgate Dišina, ale především majitel společnosti Intercora. Dobrý den.
1: Dobrý den, dobrý den.
0: Rád vás vidím a těším se na dnešní rozhovor. Než si budeme povídat o tom, co nového chystáte v rámci developerské společnosti, tak pojďme nejdřív k vaší osobnosti. Vy jste úspěšný člověk. Co vás v životě podle vás nejvíc formovalo?
1: Tak samozřejmě každého formuje takové to dětství nebo ten raný věk studijní a hlavně rodina. Mě formulovala naše rodina, matka byla vysokoškolská kantorka, otec byl sládek a později ředitel v pivovaru a my jsme vlastně s bratrem, musím dneska říct, vyrůstali v takové určité ochraně této rodiny. My jsme nebyli žádní dobří žáci a hodní chlapci, my jsme byli takový trošku malí gauneři, ale nakonec jsme to oba v životě někam dotáhli, takže bych řekl, že mě nejvíc asi formovala takový ten fundament, který jsem dostal od rodičů, že jsme měli velmi jako spořádanou rodinu velmi a potom mě asi formovalo to, když jsem emigroval do Německa, kde jsem vlastně začínal úplně z nulou na základě toho, bych řekl, vychování a zkušeností, co jsem předtím nabyl.
0: Vaše mamka tady byla paní učitelka. To znám, moje mamka taky. To dětství je úplně jiný, když vás vychovává někdo, kdo ještě potom jako chodí a učí. Taky jste to tak měl, že jste si kolikrát připadal jako ve třídě?
1: Hodně. Moje matka vyučovala na vysoké škole na medicíně angličtinu a francouzštinu. Takže tím pádem jsme byli taky trochu orientováni v této době pryč od ruštiny a spíš na ten západní styl, který i ona jako, ona milovala americký vojáky, protože zažila, když přišli do Plzně a nosila vždycky džíny, takže byla taková jako hodně jako moderní, hodně na starší dámu, hodně moderní a byla na nás hodně přísná na pořádek a na všechno.
0: Měl jste vždy potřebu tvořit velké věci, anebo to přišlo postupně životem?

0: lidi, abych jim s něčím poradil. Jo. Úplně, to se mi na začátku moc nestávalo. Jo. To je taková známka, že asi si možná někdo myslí, že jsem něco už se naučil, nebo že něco vím.
1: Hit Radio FM Plus.

0: S mým dnešním hostem, panem inženýrem Hlaváčkem, si povídáme nejen o biznisu, ale i vlastně o tom, jak být úspěšný. Pojďme na vaší cestu k úspěchu. Jak jste se vlastně vydostal k práci developera?
1: Tak já tím, jak jsem žil v Německu a živil jsem se jako tenisový trenér nebo organizátor velkého tenisového života v okolí Norimberka, jsem se dokonce vypracoval na státního bavorského trenéra, udělal jsem si zkoušky státní v Německu, v Mnichově, na technické univerzitě a dostal jsem se trošku v tom tenise, ne v tom vrcholovém, ale v tom organizačním trenérském na dost velkou špičku a pohyboval jsem se samozřejmě v Bavorsku mezi různými kluby a podnikateli. A v té době nebylo moc cizinců, nebylo moc Čechů, kteří by byli takhle provázáni a měli dobré jméno, jako se nechci chlubit, těmi lidi, jako mi znali, sledovali můj vývoj od začátku, když jsem začal z nulu až do toho, dejme do těch 90. let. A začali se na mě obracet i na doporučení různé firmy, abych v Čechách, i na Slovensku, ale hlavně v Čechách, pomohl s určitým startem. Pomoc se startem znamenalo, potřebovali právní služby, potřebovali daňový poradenství, nikdo nevěděl nikdy, to nebyl ani finanční úřad, jo? Potřebovali vědět, jak je to na katastrálním úřadu, jestli se vůbec dá zapsat nějaká zástava. A to byly úplně pionýrské začátky a já jsem samozřejmě byl schopen je rychle přiorientovat na někoho, kdo tomu rozuměl, takže se okolo mě vytvořil takový prostě tým, jaký mi hodně pomáhal můj bratr, který v té době byl ředitel v pivovaře, takže já kamkoliv jsem přišel a přijel, tak jo, Ivane, pojď dál, co potřebuješ, jo, takže na základě této skutečnosti se na mě nahromadilo hodně věcí, které jsem teda se rozhodl profesionálně.

0: Dělat. A k tomu přispěla ta otázka developerství. Pak se najednou objevily řetězce potravinové, které chtěli vstoupit do České republiky. Všichni známe, nemusím je jmenovat. A ty všichni chtěli samozřejmě expandovat, potřebovali partnery, potřebovali pozemky, potřebovali povolení, potřebovali to postavit. A tady jsem našel takovou nějakou tu svoji funkci. Měl jsem dobrého partnera, dnešního doktora Semše do dneška, s kterým jsme vybudovali tu naši Interkoru a 33 let bojujeme až do dneška.
1: Kolik vám tenkrát bylo let?
0: No mě bylo, když jsem emigroval 29 a 40 dny jsem slavil už tak na půl mezi Čechama, to už bylo po revoluci. Já jsem měl německé papíry, já jsem přišel vlastně ještě za bývalého režimu do Čech na první návštěvu jako Němec. Jsem se zaplatil na den 5 marek. Dostal jsem vízum na hranicích v Rozvadově. Já jsem to nejdřív zkusil jenom jeden den a říkal, teď to vyzkouším, teď mám teda německý pas. Já to zkusím, co se stane. Tak jsem prostě vyrazil s tím pasem na tu hranici, zase vystál nějakou frontu, tam jsem už viděl ty policajty v tom zeleným, na to jsem nebyl už vůbec zvyklý. A tam nějaká soudružka se na mě podívala, dala mi štempel, já jí dal nějaký peníze, dostal jsem 5 marek a vyrazil jsem. A večer jsem se zase vrátil zpátky, já jsem to chtěl vyzkoušet,
1: jestli to je,
0: se mi zapřou, nebo ne. Hit Radio.

0: Mým dnešním hostem je inženýr Ivan Hlaváček. Jste se tenkrát rozhodl, že teda postavíte první obchodní centrum v Plzni?
1: To byl jako i náš první pokus, jsme zjišťovali, kde bydlí jako největší počet obyvatel, což byl Lochotín. Takže jsme jeli na Lochotín, tam jsme přijeli na tu velkou křižovatku, a tehdy už jsem jel s mým partnerem, s Gintrem Cemšem, a on říká, tady to je dobrý, ta křižovatka, tady vlevo, vpravo, tady kdyby se tě podařilo, no a v případě jsme tam postavili první obchodní centrum s nájemníkem z Německa, s Edekou, Diska, to jsem tenkrát furt nevěděl, proč tomu říkají Diska, dneska už vím, že to byl Discount, takže Edeka, Diska, a jenom takový příhody z vyprávění. Když jsme měli to centrum hotové, tak když jsme přijeli krátce před otevřením, tak jsme zjistili, že mezi parkovištěm a tím obchodním prostorem je schod. Jsme říkali tomu architektovi, prostě, jak je to možné, když je tady schod, jak ty lidi vyjedou tím vozejkem. A on říká, to není problém, si nadzvednou také ty.
0: Potom, když vidím tu babičku s tím plným nákupem.
1: To ono to nikomu nenapadlo, ten nám vůbec byl první vozejk nákupní, byl tady, ten velký. To byl první nákupní vozejk v Plzni na té Edece, že jo? A to nikomu nenapadlo, že by taky mohlo jít po rovině.
0: To jsou dnes už úsměvný historky, ale předpokládám, že tenkrát se vám opravdu špatně usínalo. Co je nejtěžší na tom začátku?
1: Tak pro nás bylo asi nejtěžší dát určitou jistotu partnerům, anebo tím budoucím obchodním zákazníkům, pro které jako něco děláš, že oni jako tě věří, a pokud nesklameš, tak získáš obrovský krédo. To se pak stupňuje normálně několikanásobně, a pak už jako, když tuto překonáš, ten začátek, tak řada věcí běží automaticky a vypadá to velmi jednoduše, jo. Protože my jsme na začátku, já jsem jezdil taky dvakrát denně Norimberg-Plzeň a Plzeň-Norimberg, usínal jsem na dálnicích na odpočívadli, to už dneska říkám, jsem byl blázen. Jsme stavili 10 Kauflandů najednou, my jsme postavili 120 za 10 let, takže se můžete lehce spočítat.
0: Co byl ten zlomový moment ve vaší kariéře pracovní?
1: No asi to bylo to rozhodnutí té emigrace. A pak ten druhý zlomový moment byl, když jsem se teda rozloučil s mými aktivitami v Německu, které se tam za 10 let vybudovalo a fungovalo celé zařízení sportovního centra, včetně tenisu a skvoše a všechno, co k tomu patří. Tak jsem to musel zaseknout a říct tak, a teďko se přestěhuju zase zpátky do matičky a budou dělat úplně co jiného. Že dva zlomy takový byly jako...
0: Ale to jsou radikální zlomy, protože radikální to jdete z bodu A rovnou prostě do bodu G, možná až Z, protože ještě navíc ten sportovní svět a ten tenisový svět, ten je krásný, ten se strašně čistě opouští.
1: No právě, mě se hlavně těžko opouštěl, protože jsem v té době jako Čech a český prostě trenér jsem měl obrovské možnosti, protože tehdy vládli Ivan Lendl, vládla Martina Nevrátilová, začínal Becker, Steffi Graf, že jo, takže to byl takový ten socialistický tenis, byl opravdu hodně, hodně uznávaný a bez ta naše tenisová škola to něco znamenala, jako jo. To bylo trochu škoda, no, ale to bylo.
2: Hit Radio FM Plus. Streamuj, páš, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz. Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Mým dnešním hostem je inženýr Ivan Hlaváček. Povídali jsme si o minulosti, povídali jsme si o vašich úspěších. No a teď pojďme do budoucna. Připravujete teď nový projekt, o kterým se hodně mluví. Co je to za projekt?
1: A možná, že máte na mysli projekt v Klatovech,
0: ano.
1: Kde připravujeme nové moderní obchodní centrum, které má název Park Plzeňská a je pod Křesťanským vrchem, které nabídne atraktivní spojení oblíbených značek a pohodlného nakupování na jednom místě. Budou zde jako první ve městě v Klatovech prodejny Action a Sinsay a pak zde bude druhý Penny a druhý Rossmann. Tento projekt není jednoduchý i z hlediska topografického. My jsme před začátkem celého záměru ve spolupráci s městem zpracovali územní studii, která řeší toto jako celek. Takže nejenom náš záměr, ale celý projekt je citlivě zasazen do okolního terénu, aby přirozeně navazoval na krajinu. Samozřejmě, že děláme střechy, které pokryjeme rostlinami. To je dneska taková věc, která už je, dá se říct, automatická, i když je velmi, velmi komplikovaná, jak stavebně, tak potom údržbou. Novinkou jsou také fasády objektů, které jsme udělali trochu moderně v barvě antracitu s kovovými lamelami a kontrastní dekorou dřeva, aby to bylo trošku jiný než ty klasické betonové fasády. Pokusíme se teď protáhnout autobusovou dopravu, na tom právě pracujeme a chtěli bychom vše dokončit do konce tohoto roku a na Vánoce otevřít s vámi, s rádiem a udělat pořádnou taškařici.
0: Díky květem, jak to chcete stihnout, tohle všechno.
1: To se dá, to je naplánovat, to je naplánovat, to jsme se zavázali našim nájemníkům.
0: To je krásný. Když jste říkal, zelená střecha, jiná fasáda, oproti ostatním obchodním centrum, který jste postavili, je toto v Klatovech něčím výjimečné?
1: Jo, je. Hlavně fasády ze skla, že do obchodu je vidět.
0: Mění se i nároky lidí, co chodí nakupovat, když to srovnáte třeba zrovna s tou úplně první edekou?
1: Řekl bych, že už zákazník má větší nárok na to pohodlí, má větší nárok na pohodlí příjezdu a parkování. My tedy samozřejmě stavíme retailové obchody, to znamená, jsou to obchody, které jsou dostupné z parkoviště, neděláme takzvané moly, co jsou jako Olympie třeba,
0: jasně,
1: kde chodí lidi dovnitř a je tam víc krám. U nás může ten dotyčný přijet s autem, dojít do jednoho krámu, odnesit to, dojít do druhého krámu, takže to je trošku jiný. I ty obchody, to nejsou ty úplně drahé exkluzivní značky, ale jsou takové ty klasické, dostupné. A to je asi poznat na první pohled.
2: Hit Radio FM+.

0: Mým hostem ve studiu Hit Rádia FM Plus je inženýr Ivan Hlaváček, majitel společnosti Intercora. Když jdete do vašich obchodních center, co se ve vás odehrává? Protože dokážu si představit z pozice člověka, který třeba staví domy, že potom přijde a říká si, jo, tohle se mi povedlo. Tak co se ve vás odehrává?
1: Jo, něco podobného, tak máme hezký obchodní centra, máme nádherný obchodní centrum v Banské Bystrici, který jsme spojili s autobusovým nádražím. To byl pilotní projekt na Slovensku, tak to je projekt, kde když přijedu, tak jsem jako hrdej, že to tam prostě je, kde tam jezdí autobusy v našem objektu vlastně. A je to architektonicky nádherně udělan. Máme objekty v Praze na Vypichu, Kaufland Centrála, to všechno je naše práce, že jo, tak tam, když přijdu, tak jsem na to taky hrdej, že jo, máme. Teďko máme to Úslavu v Plzni, máme Alici ve Škrňanech, taky úplně novou postavenou, jsme zbourali tu starou část a postavili jsme z brusu nový obchodák.
0: A máte nějakou vaší vysněnou věc, kterou se vám ještě nepodařilo implementovat do obchodního centra, ale říkáte si jednou, nevím, golfový trenažér, tenisový kurt, něco takového?
1: Teďko začíná ten padl. Já teda nejsem úplnej toho, protože jako tenista mám trochu nějaký.
0: Čekal na to, co řeknete.
1: Pro svatýho nechci vůbec. Ne, to, že se staví v Plzni, že ho i můj bratr staví, padl velký areál na Slávy. Takže možná tam k tomu přidělat něco podobného, ale už pokusy tady byly, ale nikdy to nepřineslo. To jsou takový ty sny vždycky někoho, který nemá moc velký ánung. Maminka půjde nakupovat, dítě bude jezdit na motokáře do kola, táta půjde na pivo a babička bude hlídat to dítě, co jezdí na ty motokáře a všichni budou šťastní. Jo? Tuto je takový ten stav, ano, který těžko zrealizovat, ale přáli by si ho hodně.
0: Pane inženýre, poslední otázka na vás. Co byste chtěl, aby po vás jednou zůstalo?
1: No, to je dobrá otázka, no. Co mi dělá radost, je náš obor, který financujeme na vysoké škole tady v Plzni na ZČU, a to je obor správa a řízení budov. Je to obor, který jsme založili, plně ho financujeme a každý rok, 10. rok už to běží, teď už se to hodně skoncentrovalo a dobře to funguje. Každý rok z něho vychází 10 mladých inženýrů, který z bakaláře se přesunou na mástra a jsou vlastně z našeho oboru, to znamená z developerství. A to každý rok 10 studentů zatím. Dokonce jedna studentka, která to absolvovala, už pracuje u nás a z toho mám teda velkou radost. A to bych rád, kdyby to jako pokračovalo a jsem tady ponechal hodně, co kdyby si občas na mě někdo vzpomněl, že jsem to nebyl tak nadarmo a zadarmo.
0: Říká můj dnešní host, inženýr Ivan Hlaváček, majitel společnosti Intercora. Děkuju moc za to, že jste přijal pozvání do studia Hit Rádia FM+.
1: Já děkuji taky za váš čas.
2: Live s Jirkou Pelnářem. Celý rozhovor najdete na hitradiofm+.cz nebo na Spotify.

0: Posloucháte Hitrádio FM Plus, za chvíli je tady pravé poledne, už se nám blíží naše srdcovky Hitrádia. Rozhovor v rámci pořadu Live s Jirkou Pelnářem je za námi, kdybyste si ho chtěli znovu poslechnout, můžete v kompletní verzi, a to na webu hitradio.fmplus.cz nebo na Spotify či našich dalších podcastových platformách.
1: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
4: Jasně. A nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
3: Ale vyberu si sama.
4: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
3: Tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
4: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart, ušito v Liberci.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
7: Já.
6: Protože jsou spolehlivé?
7: Já, natürlich.
6: A se zárukou na 5 let zdarma?
7: Já, sicher.
6: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movan, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
9: 1952. Premiéru v kinech měla česká pohádka Pyšná princezna.
10: A v západních Čechách vznikla firma Elitex.
9: Firma Elitex se 70-letou tradicí je i dnes, stejně jako před lety, spolehlivým expertem v oboru přesného strojírenství.
10: Elitex Nepomuk kombinuje šikovnost zlatých českých ručiček se zapojením moderních technologií, které ženou firmu stále kupředu.
9: Elitex.
10: Držíme se odkazu, sázíme na budoucnost.
11: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
12: Louka 13 478 metrů čtverečních Albrechtice v Jizerských horách za 3 760 362. Louka na Benecku na Semilsku za 1 527 250. Louka v Jestřábí v Krkonoších za 913 500. Byt 1+1 v Ústí nad Labem za 1 590 000. A byt 2+1 v Chomutově za 2 499 000 korun.
11: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
13: To je.
14: Dobravárt, vezeme vám pračku.
13: A co teď?
14: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
13: No tak to si rozumíme.
15: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Tohle byl a je zážitek na celý život. Každý rok Rally Český Krumlov. Užij si nabitej motoristický víkend. Pátek i sobota na českobudějovickém výstavišti rychlostní zkoušky, exibiční jízdy a další atraktivní program. Opět termínu, který sluší Rally Český Krumlov. 22. a 23. května. Kompletní program na rallykrumlov.cz.
17: Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
18: Streamuj, pař, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
19: Hit Radio FM Plus.
8: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Vážná nehoda se došetřuje na Klatovsku v Sušici. Dávejte si pozor v Nádražní ulici, která už by snad podle našich informací měla být brzy plynule průjezdná. Další informace z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
3: Každé auto si zaslouží péči. V servisu Kia Auto Matulka to ví už 16 let. Auta Kia od Matulky. Auta jako ze škatulky.
4: Jupi! Zahradnictví Plzeň. Pro vás máme skvělou službu. Jmenuje se Zahrada své pomocí. Vy dáte svaly, my dáme know-how. Podrobnosti na www.plzeň-zahradnictví.cz. Mít novou zahradu je s námi tak snadné. Zkuste to!
5: Sny se mají plnit a ten váš o vlastním domově máte na dosah. Nové byty Pilařská nabízí vše, co od bydlení očekáváte. Moderní byt, veškerou občanskou vybavenost, kousek od centra. Byty Pilařská v Plzni na Doubravce, váš nový domov. Více na www.bytypilařská.cz.
6: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
7: Mami, proč máme všechno od konceptu?
8: To jen se zeptej, tatínka.
9: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Renková. Prezident Petr Pavel počká na rozhodnutí vlády o složení delegace na summit NATO v Ankaře. Pokud vláda 8. června rozhodne tak, že bude bránit prezidentovi ve vykonávání ústavních funkcí, obrátí se Petr Pavel na ústavní soud. Kvůli summitu se prezident s premiérem setkali už začátkem května, ale shodu nenašli. Ať to tu žije. Pod tímto heslem odstartovali Piráti kampaň před komunálními a senátními volbami. Zaměří se na bydlení, podporu rodin a modernizaci. Podle šéfa Pirátů Zdeňka Hřiba s tím ještě dnes vyrazí do ulic po celém Česku. Teď se podíváme k nám.
11: V Sušici bude nová výjezdová základna pro zdravotnické záchranáře. S její výstavbou Plzeňský kraj počítá přímo v areálu Sušické nemocnice, v místě někdejší márnice. Aktuálně záchranáři sídlí v podnájmu nedaleko nádraží. Prostory už jsou ale nevyhovující. Výstavba nové základny by měla začít příští rok.
12: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
13: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavili s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
1: Hokejový servis Hit Radio.
14: Bylo to trápení, ale s vítězným koncem. Čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa Itálii 3-1 a připsali si tak třetí vítězství ve skupině B. Naši ještě na začátku 46. minuty s papírovým outsiderem prohrávali. Pak ale dvěma góly skóre otočili, trefili se Alšer a Fleck a v závěru přidal pojistku gólem do prázdné branky Kubalík. Dneska i zítra mají naši volno. Další zápas hrajeme až v sobotu proti Slovensku.
11: Podle předpovědi u nás bude dál hlavně polojasno nebo taky oblačno. Teploty se dostanou mezi 19 a 23 stupňů. Objevit se může i déšť a nebo přehánky.

0: Krásné a pohodové čtvrteční poledne přeju, 12 hodin 2 minuty, začínají naše oblíbené srdcovky, 5 skvělých hitů, legendárních hitů, hitů, na které jste možná už zapomněli a přesto tam někde uvnitř hluboko ve vás jsou. A k tomu ještě jeden, který máte úplně nejradši, a to je srdcovka na vaše přání jako bonus. Začínáme hitem, který se nám vlastně hodí k obědu.
1: Hit Radio FM Plus.
0: Dáme si zpěvačku Nelly Furtado, která vydala hit Man Eater, což je volně překloženo jako pojídačka mužů anebo jako lidožrout. Tak pokud vám dneska nechutnal oběd, pozor, klidně by to mohlo být horší. Tady je Nelly.

0: Need. Je 12 hodin 6 minut, tohle je srdcovka s číslem 1.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A teď si dáme hned dva hity po sobě. Ten jeden bude vyloženě o víkendu, kdy má být nádherně a když se jako někde probudíte. Zažili jste to určitě v životě, že jste si říkali, tak tenhle den, to je fakt jako perfektní den. Že si dáme perfect day. Ale ještě předtím, tak král. Jo, král, skutečný král, který je známý pod jménem Khalid. Narodil se v Alžírsku a tady ten frajer, tady ten pán, tak má kromě jako té srdcovky, kterou tady pro vás máte připravenou, tak má samozřejmě jeden obrovitánský hit Se La Vie, který znáte, je to velká diskotéka, znáte to velmi dobře z našeho vysílání, z playlistu Hit Rádia a ten hit nahrál, když mu bylo 52 let. Takže jestli máte pocit, že ještě pořád jste nedosáhli toho vašeho životního vrcholu, tak máte ještě pořád spoustu času. Jo. Není to tak, že musíte tvořit ty velké věci jenom když jste byli mladí. Ne, normálně, klidně, i když už jste životem zkušenější, tak to pak může přijít. Takže ve 52 nahrál hit Se La Vie. My si ale dáme jiný hit. Hit, který ho proslavil také po celém světě. Jmenuje se Aisha. A zároveň Khalid se narodil 29. února. To znamená na přestupní rok. Znáte někoho ve vaší rodině, ve vašem okolí, kdo se taky narodil v tento výjimečný den? Teď Khalid Aisha na Hit Rádiu. Srdcovka číslo 2.

0: Perfect Day. Perfect Day na Hit Radio, přesně ve čtvrt na jednu.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Další dvě srdcovky jsou za námi, před chviličkou ještě tady Khalid s hitem Aisha. Khalid se narodil 29. února, ptal jsem se, jestli někoho takového znáte. Mám tady zprávu, mám bratránka narozeného od 29. února a vždycky se smějeme, že vlastně ještě není tak starý. Letos mu bylo 50. 50, to znamená, že to, kolik jich oslavil, nějakých 12 třeba těch skutečných narozenin, tak je mu 12, ještě cucák, to je dítko, ten teprve půjde do puberty, no tak to je nádherný, tak my přejeme všechno samozřejmě jako nejlepší, kdy bude 29. února, to ještě zjistím, dokonce srdcovek. Teď jdeme opět do doby, kdy jste měli doma pevnou linku a vrchol tehdejší moderní doby, a to už ne vytáčecí číselník na telefonu, ale tlačítkový telefon. Pořád se bavíme o pevné lince, jo. Telefonní číslo, tak to jsme měli ve zlatých stránkách a váš táta možná honil parádu s handsfree sluchátkem k mobilu. To taky jeden čas byla obrovská móda. No, devadesátky, dokonalá doba, a tak si dáme něco z devadesátkové diskotéky, co se vyloženě hodí do tohohle nádherného počasí, který je a které ještě bude o víkendu. Shaft!

0: čtvrtá a zároveň poslední srdcovka, kterou já pro vás vybírám. Za chviličku nás čeká srdcovka na přání. Tohle jsou Pet Shop Boys a hit West End Girl.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Zároveň to vlastně byly 80. léta a úplně první studiová deska, kterou Pet Shop Boys vydali. Jmenuje se tedy West End Girls a pro zajímavost, tak Pet Shop Boys si chvilku říkávali na začátku své kariéry právě West End. Až později se přejmenovali na kluky ze Zverimexu, tedy na Pet Shop Boys. A to je teda taky zajímavý název. Když budete hodně jako pídit, proč zrovna ze Zverimexu, tak byste se mohli dočíst i zajímavou informaci o tom, že je to prý na počest jejich kamarádů, kteří pracovali ve Zverimexu. Zajímavý příběh. Jestli je to pravda? Možná ano. Každopádně, co je 100% pravda, že právě tahle dvojka, Pet Shop Boys, tak za prvý jsou zapsaný v Guinnessově knize rekordů jako jedno z nejúspěšnějších synthpopových britských čeština někdy nádherná, prostě dokázali prodat více jak 50 milionů desek, to je prostě úlet. No a zároveň tak se oni dva potkali v obchodě. V obchodě s elektronikou, s hudbou, tam si prostě zjistili, že se vybírají podobný CDčka a řekli si, no tak pojďme do toho, no. Tak občas člověk fakt jako najde spřízněný duše na místech, který by nikdy nečekal. My si dáme za chvíli Benson Boone nebo taky Rieb, Ina a Seš, tuhle trojici s hitem Rock My Body. A pak nás čeká srdcovka na vaše přání. Tak pište na 777-937-777, co byste dneska chtěli slyšet, co vám udělá radost.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
2: Ročně se po celém světě vypije zhruba 200 miliard litrů piva.
3: Jo. On už to vlastně taky není úplně levný sport, to pivko, co? Já jsem teďka nedávno potkal půl litr za nějakých 79 korun.
2: No, už je to skoro ke stovce.
3: To je masakr. Se to prodraží ten hokej teďka, co? Nicméně 200 miliard litrů celosvětově, no tak takhle něco v Česku, to je jasný, a ty zbylý 2 miliardy kde?
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-pomlčka kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz

0: sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Vážení klienti, realitní kancelář Pubec je léty prověřená realitní kancelář s tradicí a srdcem. Přijďte, rádi pomůžeme i vám. Vaše Šárka Pupcová.
8: www.pubec.cz.
9: Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení a kukladi v Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte a kukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na dek.cz.
10: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
11: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
10: A tak to bude drahé.
11: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
12: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
13: Nedostal ses na střední? Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení. Vyber si z naší nabídky Gymnázium a obchodní akademie v rámci denního studia. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. BeanStaňkov.cz.
14: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Benson Boone, Beautiful Things, 12 hodin 35 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Na Hit Rádiu nás právě teď čeká poslední šestá srdcovka pro dnešní den a ta poletí až do Ostravy, napsal si o ní Standa. Že ahoj do rádia, je možnost zahrát Frankie Goes to Hollywood píseň Relax. To v naší době po sklednutí filmu Bonnie a Clyde muselo hrát všude ve sluchátkách z Walkmanu a na každé diskotéce. Díky moc a je to taky pro nebe, pro Honzu Podměšila. Zdraví Standa z Ostravy. No tak jasně, jasně, dáme si to určitě. Tenhle legendární song zazněl ve filmu 36krát. To je masakr, 630krát. Nedivím se, že to byl takový brouk v hlavě, že po shlédnutí toho filmu si to opravdu každý pořád broukal. Ovšem, málem ten film vlastně vůbec nikdo neviděl, protože když tenkrát ten film natočili, tak rovnou za dob minulého režimu šel do trezoru, ale jeden z vexláků podplatil řidiče, který ten film převážel, a ten ho nejdřív dovezl do kina. Tam se odehrála úplně tajná projekce, během který někdo nahrál film na videokameru z hlediště. Pak se ty pirátské kopie začaly šířit na VHS kazetách a cena tenkrát té jedné kazety byla 500 kčs. Na tu cenu, teda na tu dobu, byla strašná raketa. Jinak škoda, že vlastně celý natáčení bylo pod přísným drobnohledem, protože například ve filmu není scéna, která se natočila, jak jeden z tehdejších policajtů, konkrétně tedy člen STB, tak si u auta od jednoho z vexláků zkouší džíny. Jo. Tak to, když tenkrát natočili, tak to rovnou na místě zabavili. To řekli, že to tam prostě jako nebude. Tak přijde mi to vlastně trošku ikonický, že film o vexlácích se dostal na světlo světa vlastně jenom díky vexlákům. Tak tady je Frankie Goes to Hollywood, hit Relax, jenom pro vás.

0: Lady Gaga s hitem The Dead Dance je přesně 1:15. Přeju taky dobrou chuť k obědu. Terásky jsou natřískaný, plný ve švech, jak se říká, tak pokud nás posloucháte teď někde u oběda na terásce, tak doufám, že vám chutnaly i ty srdcovky, které jsme tady dneska servírovali mezi 12. a 13. hodinou. Za chvíli! Damiano David! Nebude chybit ani Lukas Estrada a stihneme i Davida Guettu s tady Swimsem. To vás taky bude bavit. No a ve 13 hodin nejnovější zprávy a Lucie Daňková. Tak si poslechnete, co se děje nejenom u nás, ale i ve světě. Buďte s námi!
1: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy. A neb kyberbezpečnost pro každého.
2: Víte, jaké je nejpoužívanější heslo na světě? Ano, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Přitom stačí jeden únik dat nebo slabé heslo a hacker vám ovládne bankovní účet. Co s tím nám poradí bezpečnostní expert David Pec? Dobrý den.
3: Dobrý den, tak základem je mít pro každou službu unikátní a silné heslo. Nemusíte si ho pamatovat, o to totiž existují správci hesel. Asi nejdůležitější je mít u e-mailu a banky takzvané dvoufaktorové ověření. To totiž sníží úspěšnost útoku hackera až o 99%.
2: Děkujeme moc a konkrétní návody na správné zabezpečení najdete na bezpečnostmazelenou.cz.
4: Sluníčko? Čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
5: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
6: Fakt? A kam pojedeme?
5: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
6: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
8: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
9: Farma Park u Toma, tady to všechno začíná.
10: Jedinečné zážitky mezi zvířátky začínají právě tady, 10 minut od Plzně.
9: Farma Park u Toma, letce u Plzně. Místo jako stvořené pro rodinný den.
10: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140 roztomilých zvířátek, včetně téhle mazlivé ovečky.
11: Těšíme se na tebe.
10: Farma Park u Toma CZ.
9: U Toma, tam to všechno začíná.
12: trenirkarna.cz.
13: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
12: trenirkarna.cz.
14: Tohle byl a je zážitek na celý život. Každý rok. Rally Český Krumlov. Užij si nabitej motoristický víkend. Pátek i sobota na Českobudějovickém výstavišti rychlostní zkoušky, exibiční jízdy a další atraktivní program. Opět termínu, který sluší Rally Český Krumlov. 22. a 23. května. Kompletní program na rallykrumlov.cz.
15: Hit Radio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radia. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Radiem.
16: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: hodin, 58 minut, čtvrteční poledne je za námi, ty to vezmeme zase trošičku na vážno. Pokud řešíte změnu dodavatele energií, tak možná, že z toho máte taky dost vrásek na čele. My vám poradíme ve zprávách, co dělat. Už za chviličku, Lucie Daňková, nejnovější zprávy, počkejte si na to.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Následky po nehodě se odstraňují na severním Plzeňsku. Dávejte si pozor v Královicích v Žatecké ulici. Je to přímo hlavní tah, srazila se tam dvě osobní vozidla. Vaše další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
3: Já nový plot mám.
4: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, letce u Plzně. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
7: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
8: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
9: Hi, this is Ed Sheeran.
10: Hi, this is Madonna.
11: Stavíme pro vás moderní, nízkoenergetické bydlení na krásných a výjimečných místech. Více na avanti.cz.eu.
2: On air.
10: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
12: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Škoda na úrodě ovoce kvůli mrazům bude podle odhadů až 1,5 miliardy korun. Úroda bude o 50% nižší. Nejvíce postižené oblasti jsou ve středních a východních Čechách, ale i některé části Moravy. Běžná roční sklizeň ovocnářů představuje zhruba 140 tisíc tun. Letošní odhad je tedy poloviční. Ukončit smlouvu s dodavatelem energií nemusí být vždy jednoduché. Snadno můžete odstoupit například tehdy, kdy jste ji neuzavřeli na pobočce, a to do 14 dnů od jejího podepsání. Co ale dělat, když už právní vztah trvá, poradí mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
13: Záleží na tom, zda máte smlouvu uzavřenou na dobu určitou nebo neurčitou. Smlouvu na dobu neurčitou můžete vypovědět kdykoliv. U smlouvy na dobu určitou je situace složitější. Tu zpravidla nelze předčasně ukončit.
12: Někteří dodavatelé ale umožňují takovou smlouvu ukončit i přesto, že na to nemáte zákonný nárok. Let společnosti Air France na trase Paříže-Detroit byl odkloněn do kanadského Montrealu kvůli pasažérovi z Konga. Důvodem je omezení, které USA zavedly kvůli šíření eboli v této africké zemi. Společnost Air France se omluvila, že omylem umožnila zmíněnému cestujícímu nastoupit do letadla. Teď se ještě podíváme k nám.
14: Budova nové radnice v Plzni na Doubravce se slavnostně otevře pro veřejnost. Akce proběhne tuto sobotu, na kterou se chystá i doprovodný program. Chybět nebudou komentované prohlídky budovy. Nahlédneme do pracovny starosty nebo do obřadní místnosti. Vystoupí mažoretky a s největšími hity také divadlo Pluto.
15: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavili s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
14: Na západě Čech dnes budeme mít dál hlavně oblačno nebo taky polojasno. Předpověď slibuje přehánky nebo déšť a teploty mezi 19 a 23 stupni Celsia.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Ve 13 hodin a 3 minuty posloucháte Hit Radio. I takhle hodinku po obědě jsem si pro vás připravil skvělý hity, aby vám to v práci utíkalo o něco rychleji. Imagine Dragons budou, Karmach nebo právě teď Verona. Je Verona. Já jsem řekl Verona. Teď se mi vybavil včerejší hokej proti Itálii. Jsem rád, že už je to za náma. To byl tak trošku zlej sen teda. Uf, ale s happy endem pro nás. Ku podivu.
2: Hit Radio FM+.
0: Co asi kluci hrajou s těma našima nervama, tak doufejme, že už tohle je všechno za námi, že si z toho otřepem a o víkendu to bude mnohem lepší.

Be Mine od Kamarád na Hit Radio. Kamarád taky rád. To mi přivádí na jednu vlastně jako zajímavou myšlenku a takový průzkum. Já jsem četl, že prej 94% lidí v práci flirtuje. Jestli je to pravda nebo ne, tak o tom se bavit nemusíme, ale napadlo mě, že takhle jako ve čtvrtek po obědě bychom si mohli zahrát spolu nějakou hru, že bych vám vymyslel takový úkol, malou challenge a jsem zvědavej, jak se s ní popasujete. A já to udělám taky, jo. Pojďme si užít spolu trošku jako srandy. Uděláme si malý sociální průzkum. Já teď dám 3 hity hned po sobě, to znamená, to bude nějakých 8 minut. A během nich je vaším i mým úkolem, aby jsme si vybrali v práci někoho, anebo možná úplně prvního člověka, kterýho v práci uvidíte, tak abyste si s ním šli zaflirtovat. Jo? A aby jsme to všichni měli stejný, tak potřebujeme nějakou jednu stejnou balící hlášku. Blbý je, když potkáte třeba zrovna, já nevím, sekuritku nebo někoho, kdo vám přiveze akorát nějaký balík, ale to už tak jako je, jo? Lásko se nevybírá, ale co si dáme za balící hlášku? Teď bych vás tady potřeboval, abyste mi něco nadhodili, tak dneska je čtvrtek, konec pracovního týdne, to se možná hodí jedna taková, taky trošičku už klišejní, tak běžte za někým a řekněte mu, nejsi unavený nebo unavená, protože mi celý den běháš hlavou. A pak tohle řekněte a pak mi na 777 937

0: byl třetí hit po sobě a to znamená jen jedno jediné, že jdeme zjistit, jak jste dopadli. A musím říct, že mě hrozně baví, že máte smysl pro humor a že jste do toho šli. Dal jsem vám úkol, tři hity zpátky, abyste šli za někým od vás z práce, protože podle nějakého průzkumu 94% lidí v práci neustále flirtuje. A abyste řekli takovou balící hlášku a napsali mi na WhatsApp Vitrádia 777-937-777 reakci, kterou jste dostali. Jo? A ta balící hláška zněla: nejsi unavená, protože mi celý den běháš hlavou. A reakce jsou krásný, tak třeba Oťa spíše reakci: ty jsi fakt úchyl. Se dovedu představit. Pavel dostal reakci: ty jsi debil. Iris píše: řekla jsem to kolegovi a on na to hned na druhého kolegu prej: ty vole, ona mě bálí, teď jsem to slyšel v rádiu. A tohle je taky moc hezký. Áňa posílá: odpověď jsem dostala: kotě, ty mi v ní běháš už týdny. A pak následoval výbuch smíchu. V práci jsou zvyklí, tahle komunikace tady probíhá většinou jen ve dvojsmyslech, takže super. Ty tady mám ještě rychlou zprávu. Ahoj rádio, potkala jsem jako první šéfovou. Říkám: teda šéfová, vy vypadáte unaveně. Asi jak mi celý den běháte v hlavě. To asi ta nová bluzka. No, nevyšlo to. Jsem úplně blbá a mám jít makat, prej. Zdraví Jana. No, já potkal mýho šéfa taky a jediný, co mi na to řekl, tak byl velmi tichý pohled, otočená hlava a oči v slou. A zavřel. Ale si ho to nepřekvapilo. Děkuju, jste fantastický. Za chviličku Jelen, ještě jednu noc, taky Linkin Park a klidně to zkoušejte dál. A mimochodem, nebo můžete přijít domů a říct vaší partnerce nebo partnerovi: hele, tak dneska v práci a v celém Česku všichni flirtovali, jenom já ne.
1: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
2: Přijďte s námi oslavit 90 let výroby a 85 let provozu trolejbusů v Plzni. V sobotu 20. června bude v depo 2015 připraven parádní program pro děti i dospělé. Trolejbusové oslavy v Plzni. Sobota 20. června od 10 hodin v depo 2015. Jo, a vstup bude zdarma. Sledujte pmdp.cz.
3: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
4: Užijte si čistou radost z jízdy bez nákladů za servis. Ve Zbrusu novém showroomu Lexus Plzeň na Gerské na vás čeká jedinečný zážitek, kde se o vás postaráme my. Pořiďte si svůj vysněný vůz Lexus a jako jeden z prvních 100 zákazníků získáte 3 garanční servisy zcela zdarma. Navštivte nás ještě dnes a nenechte si ujet tuto výjimečnou nabídku. Těšíme se na vás. Lexus Plzeň. www.lexus-plzeň.cz.
5: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
6: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
7: Drž mi kabelku.
6: OK, to jsem nečekala.
5: Olympia Plzeň, místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň. Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká.
8: Isolvest. My v Isolvestu vám problém vyřešíme. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Co bude potřeba? Isolvest.
5: S moderní foukanou izolací vám ušetříme tisíce korun ročně.
8: Isolvest.
9: Tak zavolejte ještě dnes.
5: Isol.vest.cz.
10: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější kary síť KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro kary síť za super cenu. Více na DEK.cz.
11: Pozor, hledá se svářeč. Lokalita sváření Elitex Nepomuk. Zvláštní znaky, umí COčko nebo tyk a nezalekne se výzvy. Jsi to ty? Přihlas se. Máme pro tebe práci, co drží pohromadě. A to doslova. Elitex Nepomuk. Česká firma, práce na jistotu a spoustu benefitů. Mrkni na elitexnepomuk.cz.
7: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
12: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
13: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
12: Kaufland.
14: Tohle byl a je zážitek na celý život. Každý rok. Rally Český Krumlov. Užij si nabitej motoristický víkend. Pátek i sobota na českobudějovickém výstavišti rychlostní zkoušky, exibiční jízdy a další atraktivní program. Opět v termínu, který sluší Rally Český Krumlov. 22. a 23. května. Kompletní program na rallykrumlov.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Jelen, ještě jednu noc. Tak ještě jednu noc a je tady pátek, konečně. Už by to bylo 13.37, posloucháte Hit Radio. Tím, že je 13.37, tak už máme venku hodinu a půl aktuální, tu skutečnou, nejužší nominaci na fotbalové mistrovství světa, které nás letos čeká po dlouhých 20 letech. A musím teda jako smeknout před PR týmem naší fotbalové repre, dávám klobouček dolů, protože to, jak to oznámili, tu nominaci, to je fakt jako krásný. Samozřejmě, jsou tam jména, která velmi budí vášně, takže v komentářích na sociálních sítích, tak tam to vře. To ano. Ale když teda tohle pominu a podívám se jenom na to zpracování, tak to je takovej nádherný pohled do historie. Celý to třeba začíná úplně videem Pavla Šulce, naší fotbalové komety aktuální, kde mu, já nevím, jestli mu byl třeba rok, dva, něco takového, a vždycky o nich mluví jejich příbuzní. Ať je to táta, nebo je to třeba brácha, sourozenec, a tak dále, a tak dále. A ukazují nám tam střípky těch našich reprezentantů z minulosti, z dětství. To je prostě jako nádherný, fakt jako krásný zpracování. Takže když teda pominu některá jména, se kterýma se prostě český fanoušek leckdy nestotožňuje, tak to zpracování toho videa, to je jako dokonalý. To až na to narazíte, až nebudete mít v práci co na práci, tak to se koukněte, to vás bude bavit. Fakt jako klobouk dolů. My si dáme další hity, za chviličku Adele, nebo právě teď Gigi D'Agostino.

0: Posloucháte Hit Radio, je 2:45. Dneska v této hodině tak jsme řešili, řešili jsme téma flirtování v práci, že 94% lidí to dělá. A já jsem vám dal za úkol, abyste někomu od vás z práce řekli balící hlášku, nejsi nějaká unavená nebo unavený? To je možná z toho, jak se mi celou noc běhala hlavou. Jo. A vy jste mi psali reakce, myslel jsem si, že už se k tomu nebudu vracet, ale teď mi přišla hlasovka, o kterou se s váma musím podělit, protože to je jako nádhera, jo, dobře poslouchejte. Takže ještě jednou, ta hláška byla, nejsi nějaká unavená, to asi z toho, jak se mi celou noc běhala hlavou.
1: Ahoj Jirko, manžel mi teraz hovorí, že nejsi z toho běhání nějak unavená, tak mu vraví, že to malo být trošku jinak, tak, takže neslyšel úplně všechno, jaké bylo zadání, tak jsme se pobavili. A jsme kolegové, ahoj, zdraví Katka.
0: Tohle zbožňuju. Tohle je prostě přesně ten typ mýho flirtování na střední. Tenhle frajer taky může být rád, že ženatej. Tak zdravíme tvého manžela. Tohle je krásný. Prostě vždycky se najde jako někdo, kdo může být opravdu jako rád, no, že nakonec není sám. Nádhera, díky za tuhle hlasovku. My si dáme ještě do 14. hodiny hity jako Coldplay nebo Disturbed a nebo stihneme i Rihannu. Ve 14 hodin nejnovější zprávy a ve 2 odpoledne nás čeká náš pořad Nepopulární názor. To bude ještě hodně zajímavý.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Víte, že v autocentru Schmutzler nabízíme předváděcí, zánovní i ojeté vozy? Pokud právě hledáte spolehlivý a pečlivě prověřený ojetý vůz za cenu, kterou si můžete dovolit, navštivte Schmutzler ojeté vozy. Vaše auto vykoupíme a vy si vybíráte z více jak 500 vozů. Najdete nás v Plzni, Klatovech a Horšovském Týně. Schmutzler ojeté vozy. Vaše cesta začíná u nás. www.schmutzler.cz.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Zahradnictví Plzeň na Domažlické 181 pro vás připravilo skvělou akci na sazenice ovocných stromů a drobného ovoce. Za skvělé ceny najdete novinky, prověřené odrůdy nebo již velké plodící stromy. My vám poradíme a stromek zastřineme. A pro sazenice se chodí k nám, tak se stavte. Více na našem Facebooku a Instači. Tak čau.
6: Noví klienti, poslouchejte. 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
7: V soukromé školce Malý svět v Plzni na Skvrňanech je to super. Hrajeme si na zahradě nebo v tělocvičně a dobře tu vaří. A teď budeme mít hodně nových kroužků. A některým kamarádům jsou teprve 2 roky. Přijďte se podívat. Tak já už si jdu zase hrát. ms.plzeň.cz.
8: To je gól, pánové! Užijte si hokejové mistrovství v pořádné kvalitě a bez sekání. Internet a chytrá televize od United Networks. U.N.CZ.
9: Pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt? Hluk? Pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjistě podrobnosti na webu udaliborky.nepomuk.cz.
10: Randíte?
11: A tohle znáte?
10: Bylo to fajn, ozvu se.
11: Sestěhujem se hned?
10: Zapomněl jsem peněženku.
11: Uděláme si selfiečko?
10: Promiň, volá manželka.
11: Mrkneme do Pařížský?
10: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
12: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
13: Elite Date, seznamka pro vztah.
14: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
13: Elitedate.cz.
15: Rychlé, další objednávka. Kde je vývar?
16: Zní vám to povědomně.
15: Tak přesně tohle vás v Městském ústavu sociálních služeb města Plzně nečeká. U nás se vaří v klidu pro lidi, kteří dobré jídlo ocení. A večer v 7 jste doma. Hledáme kuchaře nebo kuchařku do centrální kuchyně. Městský ústav sociálních služeb města Plzně. Vaření, které dává smysl.
16: Tohle byl a je zážitek na celý život. Každý rok. Rally Český Krumlov. Užij si nabitej motoristický víkend. Pátek i sobota na českobudějovickém výstavišti rychlostní zkoušky, exibiční jízdy a další atraktivní program. Opět v termínu, který sluší Rally Český Krumlov. 22. a 23. května. Kompletní program na rallykrumlov.cz. Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Poslední hit mezi 13. a 14. dohrál právě teď. Před námi nejnovější zprávy a také aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech bourá se v Karlových Varech. Dávejte si pozor na křižovatce ulic Počernická Frimlova, kde se na kruhovém objezdu srazilo osobní a nákladní auto. S opatrností tam projedete. Další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Hausbrand Café per favore?
4: Si, signora.
5: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Užijte si čistou radost z jízdy bez nákladů za servis. Ve Zbrusu novém showroomu Lexus Plzeň Nagerské na vás čeká jedinečný zážitek, kde se o vás postaráme my. Pořiďte si svůj vysněný vůz Lexus a jako jeden z prvních 100 zákazníků získáte 3 garanční servisy zcela zdarma. Navštivte nás ještě dnes a nenechte si ujet tuto výjimečnou nabídku. Těšíme se na vás. Lexus Plzeň. www.lexus-plzeň.cz.
9: Stavíme pro vás moderní, nízkoenergetické bydlení na krásných a výjimečných místech. Více na avanti.cz.eu.
2: On air.
10: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Zájem o cestování po Česku dál roste. Do tuzemských hotelů, penzionů a dalších ubytovacích zařízení přijelo během prvního čtvrtletí letošního roku téměř 4,5 milionu hostů. Pokračuje ředitel České centrály cestovního ruchu František Reismiller.
12: Počet hostů meziročně vzrostl ve všech krajích Česka. Nejvíce se jich v prvním čtvrtletí ubytovalo v Praze, a to téměř 1,7 milionu. Následoval Královéhradecký kraj, kam zamířilo 372 tisíc návštěvníků a více než 250 000 hostů se ubytovalo také v Jihomoravském, Karlovarském a Libereckém kraji.
11: A já ještě doplním, že turisty láká také české lázeňství. Vězňům bude v návratu do běžného života pomáhat nová online platforma provýstup.cz. Nabídne srozumitelný přehled organizací, služeb a programů, které řeší oblast bydlení, práce, dluhového poradenství nebo závislostí. Pilotní podobu projektu představila Asociace organizací v oblasti vězeňství. Česko jako jediný stát Evropské unie nesouhlasil s rezolucí Valného shromáždění OSN o ochraně klimatu. Při včerejším hlasování se Česko zdrželo. Podle rezoluce by mohly státy vést se zeměmi, které neplní klimatické závazky, spory o odškodnění. Teď ještě pohled k nám.
1: Parkování v Plzni na Lochotíně bude o něco snazší. Už v červenci by se měl otevřít nový parkovací dům v Sokolovské ulici pro zhruba 170 osobních vozidel. Zájemci si aktuálně mohou rezervovat své místo. Podle aktuálních informací jich ještě zbývá necelých asi 40%. Jedno patro bude pro řidiče zdarma.
13: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavili s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
1: Podle předpovědi u nás na západě Čech bude dál většinou oblačno nebo taky polojasno. Počítat máme s přeháňkami a také s teplotami od 19 do 23 stupňů.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: 2 hodiny odpoledne posloucháte Hit Radio a to je vždycky čas, kdy si spolu povídáme, rozebíráme zásadní a občas palčivá témata. A protože je čtvrtek, tak je tady náš pořad Nepopulární názor. To znamená, že zazní něco, co si spousta lidí myslí, ale málo kdo se odváží to říct nahlas. Já to nahlas řeknu a pak budu chtít znát vaší reakci a především váš názor. Tak tentokrát to bude vztahové odvětví. Podrobnosti za chvíli. Dáme jeden hit a jdeme na to.
2: Hit Radio FM+.

Wanted na Hit Rádiu ve 14 hodin 6 minut je čtvrtek a jdeme na nepopulární názor. Něco, co si spoustu lidí myslí, ale bojí se to říct nahlas, nebo se to neodváží říct nahlas. Tak nepopulární názor pro dnešní den je ten, že na prvním rande by se na konci ten účet měl rozdělit spravedlivě 50-50. Co vy na to? Jo, protože v dnešní době nebudeme se jako lhát, jo. Jít někam s někým na večeři, to je raketa jako blázen. A teď prostě přijdete na to rande, z pozice toho chlapa, ty to vezmu, zaplatím za tu večeři, teď nebude to jenom večeři, bude to nějaký desert, že jo, sklenička, bum, nechám tam třeba dvojku, ona už se mi druhý den neozve, protože jsem jako každý jiný chlap měl prostě jako blbý vtipy v průběhu toho večera, takže já budu zase hledat jinou oběť, která se mnou půjde týden na to na další rande, a když to takhle člověk jako sečte, tak kde na to má brát? A je to zase ale i obráceně, jo, z toho pohledu i té dívky. Tak co si o to myslíte? 777 937 777. Má si platit každý svoji půlku na tom prvním rande, anebo ne? Dejte vědět. Těším se. Uvidíme, jak jsme tady na tom v Česku s aktuální finanční situací a taky s počtem gentlemanů. A také s duchem fair play. No, je to velmi tenký let. Těším se na to. Dáme si nějaký hit a... Pak vaše názory. 777 937 777.

Velký holky nepláčou, Big Girls Don't Cry, Fergie je přesně čtvrt na tři, posloucháte Hit Radio a ve čtvrtek odpoledne tady vždycky řešíme nepopulární názor. Dnešní téma nepopulárního názoru je, že na prvním rande by si každý měl zaplatit to své, anebo ideálně prostě 50-50, jo, účet je tolik a tolik, tak jdeme hezky na půl. Nemusí to být nutně jenom v restauraci, je to první rande, takže je to vlastně jako jedno, kam půjdete. Co vy na to? 777-937-777 je číslo na WhatsApp, jsem do Hit Rádia a jdu na vaše zprávy. Čau, řekl jsi to úplně přesně, první

0: Jde kino. Koupíš lístky, popcorn, kolu a bum, si tam minimálně za litr. Ona se už neozve a pak vidím na Instagramu, jak jde další týden s někým jiným. Chtěl bych být v dnešní době holka, bych si chodil na kávičky, večeře a do kina za darmiko, stačí jenom najít troubu, jako jsem já. A že je nás hodně. Takže já jsem pro, ať je to hezky půl na půl. Zdraví Zdeněk. Díky. Že jsi se odvážil to říct takhle nahlas. Monika píše, tak je to přece slušnost. On pozval na rande mě, ne já jeho. Tak mi přijde zvláštní, že bych si za to ještě měla platit. A je přece jenom na něm, kam mě pozve a kolik za to bude chtít utratit. Díky, Mončo, za tuhle zprávu. Co tady máme dál? Máme nějaké hlasovky? Máme hlasovky.
1: Čau, Dominik. Tak já jsem toho názoru, že podle toho, jak se ti dva dohodnou, jako z hlediska gentlemana samozřejmě bych to zaplatil, ale pokud by se ta dívka nebránila, tak by to mohlo jít tak na půl. Záleží prostě, jak se dohodnou mezi sebou. V dnešní době i některé ženy jsou rádi, když se to vlastně na první rande platí na půl.
0: To je pravda. Mají k tomu i různé důvody, jako třeba tady Lucka Stachová, tak ta píše, určitě by to mělo jít půl na půl z pohledu dívky nebo ženy, jo, které by se rande nelíbilo a nechala si to zaplatit. Tak může mít i takovou tu myšlenku, co kdyby za to ale něco chtěl na oplátku. Mně to tedy vždy znělo v hlavě. Takže ano, vždy na prvním rande na půl. Hezký den, moc ráda vás poslouchám při práci, zdraví Lucka Stachová. Děkuju za to, díky moc. To se přece neděje, ne. My přece na prvním rande hned na tomhle jako nemyslíme, že bychom na prvním rande potom šli rovnou domů, ne. To mi asi nikdo neuvěří. Nevadí, pojďme ještě na další hlasovku, to ještě stíháme.
2: Zdravím, hela. Nevím, jestli se tomu dalo říct rande, ale jednou jsem taky takhle byla na jídle a když přišel číšník, jakože budeme platit, tak u stolu hrobový ticho, tak já říkám, jo, tak já to zaplatím, dejte to dohromady. A on se na mě otočil a povídá, je, tak to moc děkuju, příště platím já. A to jsem se zase otočila já na něj a povídám, příště už chlapečku žádný nebude. Takže tak.
0: Děkuju i za tuhle hlasovku. No, tak co, jak to tady je na tom prvním rande? Je to na tom, kdo koho pozve, nebo každý na půl, a nebo prostě to má být vždycky chlap? Dejte vědět, 777 937 777.

0: G, odlétáš, je 14 hodin 23 minut, posloucháte Hit Radio a náš nepopulární čtvrteční názor, a to, že na prvním rande by účet měl jít vždycky na půl. Co vy na to? Petr píše, ahoj Jiřo, nevím, jestli můžu reagovat já, když kluk pozve kluka. Jasně, můžeš. Já mám takovou zkušenost, když jsme měli rande, tak jsem šel na toaletu, když jsem se vrátil, účet už byl zaplacený a už bylo vidět, že chvátá, už jsem ho nikdy neviděl. Tak to ještě jako docela dobrá varianta. Taky to mohlo dopadnout tak, že by si se vrátil zpátky, on už by tam nebyl, ale účet pořád ano, jako v disco příběhu. Takže to vlastně ještě nebylo vůbec špatný. Co hlasovka? Například, jestli tady máme? Máme.
1: Hele, to je furt samý rovnoprávnost, ale když přijde na rande, tak přece, když ta ženská jako toho kluka nechce, tak mu při pozvání řekne, že nejde. Hmm. A pokud o něho má zájem, tak je přece normální, když se domluví, že to prostě dají na půl. Nevím, proč, když toho chlapa nechce, tak ho na to rande pozve, nechá si všechno zaplatit, pak ještě je uražená, že jí někdo řekne, že je prostě zlatokopka. Jo, to je můj názor. Čau, Štěpán.
0: Díky, Štěpáne, za hlasovku. Další zpráva je od Marka. Hele, já bych se propadl hanbou, kdybych si to měl nechat zaplatit od dívky nebo od slečny. To je snad jasný, že platí chlap a nejenom na prvním rande. Dělal jsem léta v gastru a když k také situaci došlo, tak jsem se vždy jenom pousmál a podíval se na tu slečnu a ta většinou jenom obracela oči vzhůru. Jo, tak pořád vám ještě flirtovala s tebou, Máro, takhle jo. No tak jo, tak pojďme z toho udělat teda nějaký výsledek. Tak asi možná nejjednodušší. Hele, tady je ještě zajímavá zpráva, kterou píše Lucka. A ta píše, na první rande zásadně nechodím na večeři. Vždy jen na malou procházku nebo na kávu, ne na večeři. To ještě by mě zajímalo, proč. To klidně se ještě jako rozepiš, ale přivádí mě to na tu myšlenku, že pokud jdete na první rande, tak to přece nemusí být, že jdete okamžitě do nějaký michelinský restaurace, kdy víte, že vás to bude stát jako nesmysl. Ale já si třeba jako myslím, že když ten kluk tu holku na to rande pozve, tak by to prostě jako měl zaplatit on. A nemusí to být opravdu jenom v restauraci. Vždyť můžete jít třeba fakt jenom na zmrzku. A když cestou náhodou ta dívka ještě potom třeba druhý kopeček zaplatí vám, a nebo vám někde koupí kafe, tak vlastně jako víte na půl cesty, že to druhý rande visí ve vzduchu. Čtvrteční nepopulární názory za námi, další zase za týden. No a za chvíli Rosé, Bruno Mars, taky DJ Antoine a The Beat Shakers pro vás, hrdličky. Tak ať vám to první rande vyjde, ať už to stojí, co to stojí.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
2: Kaufland.
4: Zahradnictví Plzeň, zahradnictví u Písaře, Plzni na Domažlické 181. Pro vás pěstujeme sazenice zeleniny, bylinek, květin a keřů. Díky tomu máme nízké ceny a sortiment, který jinde nenajdete. Jsme odborníci, u nás vám poradíme, těšíme se na vás.
5: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
6: To je.
7: Dopravárt, vezeme vám pračku.
6: A co teď?
7: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
6: No tak to si rozumíme.
8: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: www.trenirkarna.cz.
1: Trenirkarna.cz.
2: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio.
1: Dnes objednáš a zítra máš. Trenirkarna.cz.
3: Do Cinestar klubu přilétá ta nejzářivější výhoda. Poukázka na 1+1 vstupenku zdarma. Automaticky získají všichni noví i stávající členové, kteří si v klubu prodlouží členství. Užijte si vesmír plný hvězdných výhod jedině v multikinech Cinestar.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running.
5: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
7: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na...
5: Firma na zážitky.cz.
8: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
9: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
10: Já.
9: Protože jsou spolehlivé?
10: Já, natürlich.
9: A se zárukou na 5 let zdarma?
10: Já, sicher.
9: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Bruno Mars na Hit Rádiu. Bruno Mars, to je taky hudební stroj na prachy. 14 hodin, 37 minut. Posloucháte Hit Rádio. Za chviličko Alex Warren, taky Avril Lavigne. No a od 15 hodin tak vás opět čeká něco, co prostě jinde nezažijete. Jo? Já vlastně ani nevím, o čem ty 3 hodiny budou, protože je to vždycky tak nevyspytatelný. Jenom doufám, že to společně s nimi přežijete. A zároveň, že se pobavíte, protože na základě to tak já jako myslím, jo. Ono občas jako někdy z toho tak člověka bolí břicho, že si jako říká, to už jako nedám. Máte se na co těšit. No, řeč je samozřejmě o naší odpolední show. To se na vás chystá od 15 hodin tady na Hit Rádiu a společně s ní i spousta zajímavostí z našeho regionu.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na západě Čech.
2: Dneska odpoledne se parádně zapotíme, protože finišují maturity na středních školách.
3: Držíme palce, a to nejenom při zkoušce dospělosti, ale i při oslavách. A tak společně dneska odpoledne budeme vzpomínat na naše školní léta a na maturitu.
2: No, super je, že když tady odpoledne rupnu, že to vlastně vůbec nic neznamená, že jo. Tak se na vás těšíme.

0: Alex Warren. Přesně ve 3:15 odpoledne. Do 15. hodiny stihneme například ještě Sebastiana. Jaký by bylo, kdyby slunce tehdy zapadlo. Ten je teď aktuálně na Slovensku a maká na nový desce, tak jsem zvědavej, co tam upeče, jak to bude vypadat, jak to bude znít, už aby to bylo. No a kromě Sebastiana, tak nebude chybět ani například James Arthur a od 15 hodin odpolední show. Já jsem Jirka Pelnář, bylo mi s váma dneska krásně, budu se na vás těšit zase zítra, už máme pátek, ve 12 hodin v pravé poledne se tady uslyšíme společně i s těma legendárníma hitama, protože i zítra ve 12 budou srdcovky Hit Rádia. Tak se smějte.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
2: Ročně se po celém světě vypije zhruba 200 miliard litrů piva.
3: Jo. On už to vlastně taky není úplně levný sport, to pivko, co? Já jsem teďka nedávno potkal půl litr za nějakých 79 korun.
2: No, už je to skoro ke stovce.
3: To je masakr. Se to prodraží ten hokej teďka, co? Nicméně teda, 200 miliard litrů celosvětově, no tak takhle něco v Česku, to je jasný. A ty zbylý 2 miliardy kde?
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Já nový plot mám.
4: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, letce u Plzně. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: Mami, můžeme už vyrazit do té zoo?
6: Jasně, už balím.
5: Mami, a co když bude pršet?
6: Zabalila jsem ti bundu, ale radši vezmeme i letní sovčelky z Vmartu. Ty jak si v nich řádil v kalužích, pamatuješ?
5: Jo, to bylo super.
6: Viď, mám dobaleno.
5: Hurá, jedem!
6: Letní sovčelky z Vmartu. Na každé jarní i letní dobrodružství. Najdete je na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
7: Exotické pokojovky od Matěje. Plně aklimatizované, silné a zdravé rostliny. Poradíme s výběrem a kompletní péčí. 24. května budeme v Plzni v kulturním centru Depo 2015. Happyplant.cz.
8: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
10: Rychle, další objednávka. Kde je vývar?
11: Zní vám to povědomně? Tak přesně tohle vás v Městském ústavu sociálních služeb města Plzně nečeká. U nás se vaří v klidu pro lidi, kteří dobré jídlo ocení. A večer v 7 jste doma. Hledáme kuchaře nebo kuchařku do centrální kuchyně. Městský ústav sociálních služeb města Plzně. Vaření, které dává smysl.
12: V drogérii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
13: Nedostal ses na střední? Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení. Vyber si z naší nabídky Gymnázium a obchodní akademie v rámci denního studia. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. BeanStaňkov.cz.
14: Tohle byl a je zážitek na celý život. Každý rok Rally Český Krumlov. Užij si nabitej motoristický víkend. Pátek i sobota na českobudějovickém výstavišti rychlostní zkoušky, exibiční jízdy a další atraktivní program. Opět v termínu, který sluší Rally Český Krumlov. 22. a 23. května. Kompletní program na rallykrumlov.cz.
15: Hausbrand Café per favore?
16: Si, signora.
17: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
1: Hit Radio.
18: Tři dny. Jedna trať. A tvoje závodnický já. V extázi.
16: Vyhraj v soutěži Rychlá pětka dvě třídenní gold vstupenky na MotoGP v Brně. Nastartuj svoje motory každé všední ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
19: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Rádio.
2: Někdy jsem dalek.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pozor na nehodu v Klatovech. Došlo k ní v Plzeňské ulici u křižovatky z Dobrovského, kde havarovalo osobní auto. S opatrností tam projedete. Bourá se taky v Karlových Varech, tam se nehoda došetřuje na kruháči v Počernické ulici. Zdržení už je minimální. A opatrně taky na trase s Příbrami směrem na Benešov. U Višňové hlásíte nehodu dvou osobních vozidel. No a vaše další info z dopravy pište na náš WhatsApp a na číslo 720 870 237.
1: Přijeďte do autosalonu k Honzovi Matulkovi a vyzkoušejte nové vozy Dongfeng. A nyní i prémiovou značku Hongxi. Auta od Matulky. Auta jako ze škatulky.
2: Jaké boty a kabelky na léto? Na e-obuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože e-obuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na e-obuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
3: Užijte si čistou radost z jízdy bez nákladů za servis. Ve Zbrusu novém showroomu Lexus Plzeň na Gerské na vás čeká jedinečný zážitek, kde se o vás postaráme my. Pořiďte si svůj vysněný vůz Lexus a jako jeden z prvních 100 zákazníků získáte 3 garanční servisy zcela zdarma. Navštivte nás ještě dnes a nenechte si ujet tuto výjimečnou nabídku. Těšíme se na vás. Lexus Plzeň. www.lexus-plzeň.cz.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 54,90 a rajčata šery 250 gramů za 19,90. Bila, to dobré začíná u nás.
5: Mami, proč máme všechno od konceptu?
6: To jen se zeptej tatínka.
7: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
8: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
0: Máme 15 hodin, krátké zprávy pro západ Čech a Bára Purkartová. CHEP opět rozprodává ztráty a nálezy. Jde o předměty, které se našly na území města a o které se delší dobu nikdo nepřihlásil. Třeba peněženky, dámské kabelky anebo jízdní kola. Kompletní seznam najdete i na našem webu. Pokračuje oblíbená akce Noc muzeí. Bohatý program si na páteční večer chystají v Plzni, kde se po setmění otevře například Západočeské muzeum, taky Pivovarské anebo Muzeum strašidel. Vstupné bude zvýhodněné nebo úplně zdarma. A na Příbramsku se chystá referendum. V sobotu půjdou k urnám lidé v obci Těchařovice, kde se bude řešit případná výstavba větrné elektrárny. Záměr má v obci řadu kritiků, podobně jako v nedalekých Vrančicích, kde už výstavbu větrníku v referendu odmítli.
1: Hokejový servis Hit Rádia.
0: Čeští hokejisté si dnes na mistrovství světa užívají volno. Trenérský štáb v čele s Radimem Rulíkem zrušil dnešní trénink, aby hráči mohli načerpat energii pro finish v základní skupině B. Odehrají totiž 3 utkání ve 4 dnech. V sobotu čeká český výběr utkání se Slovenskem, v pondělí duel s Norskem a v úterý závěrečné vystoupení proti Kanadě. No a podíváme se ještě na dnešní program šampionátu. Od 16.20 jsou na programu zápasy mezi Lotyšskem, Finskem a Kanadou Norskem. Od 20.20 pak proti sobě nastoupí Švýcarsko, Velká Británie a Dánsko, Slovensko.
9: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
10: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavili s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
0: Na západě Čech by zítra mělo být většinou jasno nebo skoro jasno, přechodně pak i oblačno. Teploty budou o něco vyšší než dnes, usadí se mezi 22 a 25 stupni. Tolik počasí, teď už je tady se mnou i kompletní divoký západ.
1: Hit Radio FM Plus.
11: Nádherný čtvrtek všem na západ Čech, miličku po 15. hodině. Otaše až po Prahu, dokonce i v Baště. Ladíte divoký západ, který dneska uvádí.
12: Do zoo zadara, nejlepší stavbu na západě Čech a taky si zkusí vzpomenout, jaké to bylo na potítku, když jsme byli u maturity.
11: Máme pro vás taky další várku skvělej hitu, aby to odpoledne utíkalo. Ella Henderson a Technical Back.

0: Rudimental Era Henderson a s váma je divoký západ Hitrády FM Plus. Dneska maturity, pokračuje to velký napětí a nervy asi pro každého, koho to čeká nebo to momentálně prožívá.
1: Říká se jí zkouška do

0: normálně.
1: A má to nějaký důvod, jako že si pamatuješ právě to oblečení?
0: To,
2: asi to bylo důležitější.
3: Jestli se snažila si tím jako nějak pomoct?
0: To ne, spíš jako opačně. Já ty známky neměla jako úplně jako dobrý, takže já jsem to šla jako střídně a měla jsem pruhovanou košili a k tomu světlý široký kalhoty. Takže žádný jako šatičky, tílečka.
2: Výstřihy.
0: No tak vůbec. Naopak, já jsem měla tu košili fakt jako svědomitě až ke krku doplou.
2: A myslíš si, že to na ty učitele u maturity a u těch zkoušek jako zafunguje, když si holka na střední vezme velký výstřih?
0: To si nemyslím.
1: Já teda jako bych to vnímal spíš jako naopak, že by mě to asi, bejt tím učitelem u tý, jako nesedíš prostě, mě by to asi štvalo, že tam přijde takhle jako někdo rozhalený a myslí si, že když pán Bůh nadělil ne do hlavy, ale jinam, že to jako projde.
2: No ale zase tohle je důležitá věc, která se ti potom v tom dospěláckém životě
3: jako v tom reálném životě, jo?
2: A na co jinýho tě ta maturita má připravit?
1: A co vy, jak vzpomínáte na maturitu? 720, 872, 237 náš WhatsApp, napište, budeme rádi.

0: Ed Sheeran, tady je Hit Radio FM Plus, věnujeme se maturitám, je tu maturitní týden, píšete 720 870 237, to je náš WhatsApp, otevřete, napište taky. Napsal Petr, čau, maturita byla jeden z nejvíce stresujících období v mém životě. Dodnes se mi zdají sny, že mám před maturitou a nic neumím. Za mě bych takto nastavený školský systém úplně zrušil. Mějte se, Petr.
1: 720 870 237, klidně nám napište, jak vzpomínáte na maturitu vy. A teďka konkrétně, já bych se chtěl bavit o tahákách. Protože jakmile jdeš k nějaký zkoušce, chce to mít nějaký tahák. Chce to mít...
0: Jak navádí.
1: Ne, opravdu. Psaní taháku je
0: člověk,
1: totiž...
0: který dokonce jako učil na škole, říká, pište si tahák.
1: No jasně, psaní taháku je totiž skvělá metoda, jak si opravdu zapamatovat nějaký to učivo. A taky, jak si jako uvědomit, kde máš svoje slabý místa a třeba je vyplnit.
0: Mně teda jako přijde zvláštní, že na škole vlastně jako taháky byly zakázen a pak přijdeš do práce, do toho reálného života a každý má na stole ty barevný lepící papírky, kam si přesně píše to, co si nepamatuje.
1: Hele, já měl takovou poloprůhlednou propisku. Ta z jedné strany byla úplně klasická a z druhé strany tak bylo nějaký plexisklo a zatím byl vlastně takový váleček a ty vždycky, když si zmáčknul, aby ti vyjel ten inkoust a tuha, tak se to otočilo. Takže ty si tam mohl vložit prostě papírek, kde byly nějaký vzorečky, letopočty, data a tak dál. Mohl si v nich vlastně scrollovat a když si položil vlastně tu tušku normálně na stůl, tak to nebylo vidět.
0: Hustý. Já si pamatuju, že nám se jako během hodiny povedlo nalepit správný odpovědi učitelce na zadek.
1: Tak to je, ale pozor, ona, to je nejlepší tahák.
0: Já to nebyl. A ona samozřejmě jako obcházela, takže každý, jakmile prošla okolo, naklánil tu hlavu, koukal jí na ten zadek a chtěl vědět, co tam je, jo. Ale už si nepamatuju vlastně, kdo jí to z toho zadku jako sundal.
1: Jak vzpomínáte na školu, dělali jste si taháky? Napište nám 720 870 237.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
6: Fakt, a kam pojedeme?
5: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
6: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
9: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
10: Aha.
9: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
10: A co SSB?
9: SSB? Co je SSB?
10: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
9: A to je nějaká nová investice?
10: To je stavební spoření od Buřinky.
9: Aha, a kde se to dá stáhnout?
10: No normálně v Georgii.
11: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
13: Česká loterie Megamaxa slaví první narozeniny. Tak si vsaďte plný tiket a jste ve hře o 200 mega. A pak můžete s trochou štígra slavit každý den jinak. Megamaxa. Česká loterie vždy o plných 200 mega. A bez háčků. Losujeme už dnes.
14: Randíte?
15: A tohle znáte?
14: Bylo to fajn, ozvu se.
15: Sestěhujem se hned?
14: Zapomněl jsem peněženku.
15: Uděláme si selfiečko?
14: Promiň, volá manželka.
15: Mrkneme do pařížský?
14: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
16: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
17: Elite Date, seznamka pro vztah.
18: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
17: Elitedate.cz.
19: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
20: Tak dobře poslouchejte.
19: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
20: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
19: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
20: Budete viset 101 metrů nad zemí.
19: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
21: Maminko!
20: Prostě pořádnej adrenalin.
19: Tenhle zážitek najdete pouze na...
22: Firma na zážitky.
20: CZ.
23: Do Cinestar klubu přilétá ta nejzářivější výhoda. Poukázka na 1+1 vstupenku zdarma. Automaticky ji získají všichni noví i stávající členové, kteří si v klubu prodlouží členství. Užijte si vesmír plný hvězdných výhod jedině v multikinech Cinestar.
24: Streamuj, pař, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
25: Hit Radio.
26: Zlepši si náladu.
25: Zlepši si náladu.

0: Taylor Swift, posloucháte Divoký západ, Hit Rádia FM+, vrcholí nám ústní maturity. Všem studentům držíme palce, když je nám jasný, že ti, co to úspěšně dneska složili, tak ty už nás teďka určitě neposlouchaj.
1: Jako oni by možná rádi, ale...
0: Maturitě se říká, že to je zkouška dospělosti. Co by mělo být v maturitních otázkách a těch okruzích, abychom teda toho absolventa té maturity opravdu dokázali přivítat ve světě dospělých?
1: Já si myslím, a když tak jako koukám na nás dva, tak bych tam dal jako domácí práce a takový ty praktický věci.
0: Víš, já vařím, hodně vařím.
1: To je v pořádku.
0: Dneska je to vidět i na mém tričku, že jsem vařil.
1: A z toho důvodu bych tam dal praní.
0: Praní?
1: Ano, do které přihrádky se leje a vyváží.
0: Počkej, praní u nás dělá paní.
1: No a když by si byl single náhodou?
0: To se nikdy nesmí stát už.
2: Jak si nevypereš.
1: A jaké barvy prádla můžeš dát dohromady? A nakolik se pere barevné?
0: A to ty jako všechno víš, jo?
1: No tak já si peru. Tak já zkoušku dospělosti z oboru praní mám složenou úspěšně. Ale neboj, taky jsem šel až v září, jako první dvě pračky. Jestli vás napadá taky něco praktického, co by tam za vás mělo být, co do života a do zkoušky dospělosti by bylo fakt fajn. 720, 870, 237, tohle je Xindlix.

0: Je s váma Divoký západ, Hit Radio FM+. Robbie Williams se už za chviličku střídá třeba Ray Walton.
1: Máme tady takový kuriozní případek z Karlových Varů. Policie tam totiž musela vyjet na fotbalisty, který hráli fotbal na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. A to o víkendu. Nicméně bylo to zhruba v 2:30 ráno. Mně to přijde takový úsměvný, jako, že má někdo potřebu zavolat na kluky, který hrajou v noci fotbal na náměstí policajty. Já jako chápu, dobře, 2:30 ráno, možná když dáš gol, tak jsi trochu jako hlasitější. Ale když si vzpomenu, co jsem dělal já takhle o víkendech, nedej bože, v 2:30 ráno. Jo, to byla podpálená plochá dráha, krabička cigaret za školou, jsem tam nějaký časopisy pro dospělí. A my se tady pohoršujeme nad tím, že děti hrajou prostě jako v nočních hodinách fotbal.
0: No oni na to v Karlových Varech na to nejsou zvyklí, že jo? Tam má jenom ten hokej. Fotbal, ten se tam prakticky nekope, nebo ne, čtvrtou
1: tam,
0: ligu úplně nepočítám.
1: Česká fotbalová liga, jako hraje se tam taky fotbal, no, ale tak dneska všichni jako nadávají, že ty děti nechodí ven, že sedí u počítačů. A oni jdou ven, chudáci hrajou fotbal. Hned na ně někdo zavolá SMBáky. Kde to jsme? Mně to přijde teda jako smutný. No nicméně teda přijeli tam, jako domluvili jim a prej žádné nastavení nebylo.
2: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz

0: si koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
2: Kaufland.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
5: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.

0: krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
1: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz. Nápady, tipy, inspirace.
2: Šumava žije!
1: Šumava žije CZ.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Jdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
6: Nedostal ses na střední? Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení. Vyber si z naší nabídky Gymnázium a obchodní akademie v rámci denního studia. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. BeanStaňkov.cz.
7: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: Streamuj, pas, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
9: Hit Radio FM+.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. Desátky non-stop, to je nové Hitradio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia.cz a nově také v

0: Hudba umí čarovat, Lady Gaga je toho důkazem. Posloucháte Divoký západ, Hit Rádia FM+.
1: Teď nejlepší dopravní servis na západě Čech. Hasiči zasahují u požáru vozidla na dálnici D5. Dávejte si pozor na kilometru 70 ve směru od Plzně do Prahy. Místo je s opatrností průjezdné.
2: Housebrand Café per favore?
3: Si, signora. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
4: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Vážení klienti, realitní kancelář Pubec je léty prověřená realitní kancelář s tradicí a srdcem. Přijďte, rádi pomůžeme i vám. Vaše Šárka Pupcová.
7: www.pubec.cz.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka Klasik tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 Kč včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Klasik za super cenu. Více na dek.cz.
9: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
10: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
11: To jen se zeptej, tatínka.
12: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
13: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
14: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
1: Bylo 16 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Nepotřebné boty a oblečení ještě mohou posloužit dobré věci. Vše totiž aktuálně uvítá Český Červený kříž v Plzni, který potřebuje doplnit zásoby. Hlavně pánské i dámské oblečení, boty a také batohy nebo kabelky. Do Karlových Varů mají opět namířeno farmáři. Oblíbené trhy se budou konat zítra dopoledne jako obvykle v lokalitě před tržnicí. Začátek je v 9 hodin, konec po vyprodání zásob. Firmy v Česku stále častěji hledají brigádníky. Letní práce už dávno nejsou jen pro studenty. Víc šéf náboru a marketingu Manpower Group Jiří Halberstadt.
15: Je zajímavé, že brigády už nejsou jenom o práci ve fast foodech, občerstvení, cestovním ruchu nebo točení zmrzliny. Zhruba třetina je dnes v obchodě, ve službách, další třetina v logistice, ve skladech a ve výrobě, ale roste i podíl brigád v oblasti administrativy, marketingu, zákaznického servisu.
1: S větším počtem brigád ale přibývají také problémy, jako je třeba práce na černo.
16: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavili s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
1: Předpověď na zítřek nám slibuje jasno nebo skoro jasno, přechodně bude i oblačno. Teploty se budou zítra pohybovat mezi 22 a 25 stupni Celsia.
14: Hit Radio FM+.
0: Krásné odpoledne, jsme tu s vámi dál, Divoký západ, Hit Radio FM+.
17: Na cestu z práce domů ty nejlepší hity, tak buďte i dál s náma.

0: Cítíš být zvířetem, tak tam můžeš vyrazit.
1: Já jsem spíš taková leklá ryba teda dneska.
0: Takhle, mě by zajímalo, kolik jako zvířecích příjmení máme u nás na západě Čech. Jo, pojďme si udělat malej sraz zvířecích příjmení na našem WhatsAppu. 720, 870, 237. Klidně, jestli znáte nějakýho souseda, který má zvířecí příjmení, dejte vědět, jak se jmenuje.

0: Hit pro všechny řidiče, posloucháte Divoký západ Hit Rádia FM+, tohle byl Robin Schulz a my jdeme na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Vozidlo údržby vás teď může zdržet na dálnici D5. Opatrně na kilometru 122 ve směru na Rozvadov. Blokuje tam levý jízdní pruh. No a pokud jste narazili na jiný problém v dopravě, kolonu, uzavírku nebo nehodu, pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Chbičkový, plně vybavený Audi servis v Plzni není třeba hledat. Přijeďte rovnou k nám do autocentra Šmucler v Plzni, Borská 59. Jako jediní v Plzni vám provedeme opravu a servis všech typů pohonů vašeho Audi, a to včetně elektromobilů. V ceně opravy využijte náhradní vůz od nás. Pro vás po celou dobu servisu vašeho auta. Prostě do autocentra Šmucler se bude doslova těšit i vaše Audi. www.šmucler.cz.
4: V soukromé školce Malý svět v Plzni na Skvrňanech je to super! Hrajeme si na zahradě nebo v tělocvičně a dobře tu vaří. A teď budeme mít hodně nových kroužků. A některým kamarádům jsou teprve 2 roky. Přijďte se podívat. Tak já už si jdu zase hrát. ms.plzeň.cz.
5: Do Sinestar klubu přilétá ta nejzářivější výhoda. Poukázka na 1+1 vstupenku zdarma. Automaticky získají všichni noví i stávající členové, kteří si v klubu prodlouží členství. Užijte si vesmír plný hvězdných výhod jedině v multikinech Sinestar.
6: Trenírkárna.cz.
7: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio.
6: Dnes objednáš a zítra máš. Trenírkárna.cz.
8: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
9: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
10: Drž mi kabelku.
9: OK, to jsem nečekala.
8: Olympia Plzeň, místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.
11: Rychle, další objednávka. Kde je vývar?
12: Zní vám to povědomně? Tak přesně tohle vás v Městském ústavu sociálních služeb města Plzně nečeká. U nás se vaří v klidu pro lidi, kteří dobré jídlo ocení. A večer v 7 jste doma. Hledáme kuchaře nebo kuchařku do centrální kuchyně. Městský ústav sociálních služeb města Plzně. Vaření, které dává smysl.
13: Vidíš to?
14: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
13: No a víš, co vidím já?
14: Co?
13: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
15: Užijte si krásné počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
13: U nás si vybere úplně každý.
15: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
13: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
15: Nejlepší dárek je zážitek.
16: Firma na zážitky.
15: CZ.
17: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
18: Tohle byl a je zážitek na celý život. Každý rok. Rally Český Krumlov. Užij si nabitej motoristický víkend. Pátek i sobota na Českobudějovickém výstavišti rychlostní zkoušky, exibiční jízdy a další atraktivní program. Opět v termínu, který sluší Rally Český Krumlov. 22. a 23. května. Kompletní program na rallykrumlov.cz.
19: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Přejeme krásný odpoledne, posloucháte Divoký západ Hitrádia FM+, a dneska je to tady velký zvěřinec teda.
1: V Litoměřicích se příští týden koná totiž sraz všech lidí se zvířecím příjmením. 720, 870, 237, chceme všechny holuby a dejte nám vědět, jestli prostě jako znáte někoho s takovýmhle příjmením.
0: V Čechách víc straky teda. Jako co.
1: Straka, ale taky dobrý. Mám tady jednu zprávu. Vzpomněl jsem si na situaci, když se k nám hlásil do práce kolega pták. A to na pohovor s ředitelem Orlem. Za personální, tam tenkrát byl kolega Bažant.
2: Ne!
1: Dodnes vzpomínáme, že to bylo zralé na voliéru. Mimochodem teda, mrknul jsem taky do komentářů na Facebooku pod tímhletím příspěvkem o tom srazu. A píše tam pan Sláma. A když jsem podestýlka a obživa, můžu se taky zúčastnit? Odpověď na to. Mohl byste prosím svou účast potvrdit? Já jen abych věděl, zda bude zajištěné i občerstvení. Pište dál, 720 870 237, to je náš WhatsApp. Otevřete, nadatlujte a napište. Hezký odpoledne.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdávat.

0: Ellie Goulding, posloucháte Divoký západ, Hit Radio FM+, za chviličku třeba Pharrell Williams, takový to klasický, americký a velmi nudný jméno. Čeština je na druhou stranu mnohem bohatší a my si dneska odpoledne užíváme krásný český příjmení.
1: Ano, příští týden, 30. v Litoměřicích, je totiž sraz všech lidí s nějakým zvířecím příjmením. Napsala nám Lenka. Obyčejně nečteme příjmení, ale teď musím. Lenka Ješková. Čauky. Já jsem byla za Svobodna Ješková, dodnes mi někteří říkají Bodlino. Nicméně si pamatuji, když jsem byla v Plzni u lékaře v čekárně a sestra volala: "Pan Liška!" Poté, co se pan Liška vynořil z ordinace.
0: Zemysl z nory?
1: Ne. Z ordinace, tak sestra zavolala: "Pan Slepička!" No a pak jsem byla na řadě já jako Ješková. Pan Slepička prohlásil: "To jsme se tu ale sešli." Načež já, když jsem vlezla do ordinace, první, na co jsem se zeptala pana doktora, jestli si nepřipadá jako na veterině.
0: Ono, získat medicínský titul z veteriny je jednodušší než z té klasické medicíny, ne?
1: Jo.
0: No určitě.
1: Já jsem ani jedno nestudoval, ono by to nedopadlo dobře, takže...
0: 720 870 237, to je číslo přímo k nám, pojďte s náma vysílat a napište nám, jestli máte taky nějaký zvláštní zvířecí příjmení v okruhu.
1: Přesně tak, za chvíličku přidáme do tématu i hudebně, bude tu Pitbull.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, letce u Plzně. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Přijďte s námi oslavit 90 let výroby a 85 let provozu trolejbusů v Plzni. V sobotu 20. června bude v depo 2015 připraven parádní program pro děti i dospělé. Trolejbusové oslavy v Plzni. Sobota 20. června od 10 hodin v depo 2015. Jo, a vstup bude zdarma. Sledujte pmdp.cz.
6: Farmapark u Toma, tady to všechno začíná.
7: Jedinečné zážitky mezi zvířátky začínají právě tady, 10 minut od Plzně.
6: Farmapark u Toma, letce u Plzně. Místo jako stvořené pro rodinný den.
7: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140 roztomilých zvířátek, včetně tohohle

0: exotické pokojovky od Matěje. Plně aklimatizované, silné a zdravé rostliny. Poradíme s výběrem a kompletní péčí. 24. května budeme v Plzni v kulturním centru Depo 2015. Happyplant.cz.
1: Pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt? Hluk? Pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu udaliborky.nepomuk.cz. 1952. Premiéru v kinech měla česká pohádka Pyšná princezna.
2: A v západních Čechách vznikla firma Elitex.
1: Firma Elitex se 70-letou tradicí je i dnes, stejně jako před lety, spolehlivým expertem v oboru přesného strojírenství.
2: Elitex Nepomuk kombinuje šikovnost zlatých českých ručiček se zapojením moderních technologií, které ženou firmu stále kupředu.
1: Elitex.
2: Držíme se odkazu, sázíme na budoucnost.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
4: CZ.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Megle bezlaktozové mléko 1 litr za 34,90 a Dr. Edgar Pudding Premium za 14,90. Bila, to dobré začíná u nás.
7: Hit Radio.
8: Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hit Rádia. Hokej je lepší s Hit Rádiem.
9: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
7: Hit Radio FM Plus.
10: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Ahoj, tady je Tomáš Klus. V podcastu Poslouchej mě jsme si s Ivou Hačmusa povídali se sexuoložkou Hanou Fivkovou o vývoji sexuality u dětí.
1: Na druhou stranu je spousta dětí, který jako jenom rodiče vyděsej, protože vlastně jenom nesplňují ty genderové stereotypy.
0: Tento a další rozhovory najdete v podcastu Poslouchej mě na webu Hitrádia, nebo si je přečtěte v knize Velké starosti malých lidí, která vychází u nakladatelství Grada. www.hitradio.cz

0: tonight.
1: Hezké odpoledne, čtvrteční hit Radio FM Plus je s vámi. Teď si dáme dopravu a hned po ní zprávy.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech, opatrně na Karlovarsku. Rozlitý olej hlásíte v Ostrově v Jáchymovské ulici. Silnice tam může nepříjemně klouzat. A nehodu máme hlášenou na Příbramsku. Pozor mezi obcemi Borotice a Křepenice, kde havaroval autobus. Na místě zasahují záchranáři a krátce se tam zdržíte. Vaše další aktuální info z dopravy pište k nám na náš WhatsApp a na číslo 720 870 237.
3: Každé auto si zaslouží péči. V servisu Kia Auto Matulka to ví už 16 let. Auta Kia od Matulky, auta jako ze škatulky.
4: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 125 gramů za 24,90 a výběrové špekáčky řezníku v talíř 600 gramů za 69,90. Penny.
5: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
6: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
9: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
10: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
9: Kaufland.
11: Stavíme pro vás moderní, nízkoenergetické bydlení na krásných a výjimečných místech. Více na avanti.cz.eu.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM Plus.
2: Bylo 17 hodin, krátké zprávy pro západ Čech a Bára Purkártová. Rybník Bolevák v Plzni hlásí před začátkem letní sezóny skvělé podmínky. Vody je dostatek a podle nejnovějších rozborů je skvělá i její kvalita. Dostatek vody ke koupání pak nabízí i další rybníky celé plzeňské bolevecké soustavy. Na Sokolovsku dnes začala stavba nové multifunkční stezky u jezera Medard. Bude dlouhá 13 kilometrů a nabídne prostor pro pěší a cyklisty. Také interaktivní zastávky, vyhlídky na jezero nebo informační centrum. Hotová má být koncem příštího roku. Zájem o cestování po Česku dál roste. Do tuzemských hotelů a penzionů od ledna do března přijelo skoro 4,5 milionu hostů. Víc vše v České centrály cestovního ruchu František Reismiller.
14: Počet hostů meziročně vzrostl ve všech krajích Česka. Nejvíce se jich v prvním čtvrtletí ubytovalo v Praze, a to téměř 1,7 milionu. Následoval Královéhradecký kraj, kam zamířilo 372 tisíc návštěvníků a více než 250 000 hostů se ubytovalo také v Jihomoravském, Karlovarském a Libereckém kraji.
2: No a já ještě doplním, že turisty velmi láká české lázeňství.
15: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavili s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
2: Zítra by u nás mělo být většinou jasno nebo skoro jasno, přechodně i oblačno. Teploty na západě Čech se budou pohybovat mezi 22 a 25 stupni. Teď už opět pokračuje čtvrteční divoký západ.
12: Hit Radio FM Plus.
1: 17 hodin a 2 minuty jsme s vámi, dál krásný den.
16: Zootropolis, tedy Shakira tady bude a teď taky Linkin Park. Užívejte čtvrtek.

0: Tohle je Shakira a Zoo, ladíte divoký západ, Hit Radio FM Plus a zítra po ránu zase rychlá pětka a ne, není řeč o erotice.
1: Je to ta nejrychlejší pětka ze všech pětek, protože zítra, když se dovoláte do snídaně šampionů a projdete si rychlou pětkou, tak na vás čekají dvakrát zlaté vstupenky na třídenní program na brněnskou Grand Prix České republiky.
0: Takže MotoGP v Brně.
1: Yes, ven, ven, ven.
0: Hele, tři dny zvůní motorek, navíc brněnský okruh je fakt jako boží, žije to tam těma motorkama, slavný jména, krásný stroje, vůně benzínu a i hezký ženský dres.
1: Nalaďte si Hit Radio FM Plus a naší snídaně.

0: Mark Ember, za chviličku taky Pink, tady je Divoký západ. Díky, že nás máte sebou, ať jste naprosto kdekoliv.
1: Stavba roku Plzeňského kraje, tahle anketa, do které se může zapojit veřejnost, je právě teďka tady a my se ptáme, co se vám líbí úplně nejvíc. Tak já jsem třeba nadšený z toho, že na Skvrňanech v Plzni vyrostla nádherná kavárna a to na místě, kde byly předtím veřejné záchodky. Oni to dokázali krásně předělat a teďka tam, kam se chodilo s pískem, se chodí na kávu.
0: No tak pořád si jdeš sednout, že?
1: Jak no? Co mě se ale líbí jako úplně nejvíc a co tady musím vychválit, tak to je to, co vyrostlo u Košuteckého jezírka v Plzni. Dlouhou dobu tam bylo Bacardi, to si možná ještě z 90. vzpomínáte.
0: Jako nějaký bar?
1: No, byl to bar, pak to byla boxérna, dělali se tam diskotéky a tak dál. No a tohleto místo fakt hodně dlouhou dobu hnilo a tlelo. Prakticky tak dlouhou dobu to vlastně nechali bez dozoru, že se tam propadla střecha, nakonec se to celý zbouralo a na místě bývalého Bacardi vyrostlo bistro, dětská školka a domov seniorů v jednom.
0: No a máme taky nějaký místo, kde naopak ty veřejné záchodky jako vznikly, když všude zanikají?
1: Prostě, máš spousta křoví tady jako.

0: problém.
1: No a kde pro ty záchodky můžu hlasovat?
0: Stav baroku pk.cz.
2: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
3: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
4: Pozor! Hledá se svářeč. Lokalita sváření Elitex Nepomuk. Zvláštní znaky, umí COčko nebo tyk a nezalekne se výzvy. Jsi to ty? Přihlas se. Máme pro tebe práci, co drží pohromadě. A to doslova. Elitex Nepomuk. Česká firma, práce na jistotu a spoustu benefitů. Mrkni na elitexnepomuk.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg. Za 34,90 a Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Lístky na www.levnězčiny.cz.
1: Randíte?
2: A tohle znáte?
3: Bylo to fajn, ozvu se.
2: Sestěhujem se hned?
3: Zapomněl jsem peněženku.
2: Uděláme si selfiečko?
3: Promiň, volá manželka.
2: Mrkneme do pařížský.
3: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
4: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
2: Elite Date, seznamka pro vztah.
0: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
2: Elitedate.cz.
5: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky Dove. Více na tetadrogerie.cz.
6: Nedostal ses na střední? Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení. Vyber si z naší nabídky Gymnázium a obchodní akademie v rámci denního studia. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. BeanStaňkov.cz.
7: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
8: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.
9: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
10: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Imagine Dragons a Sharks. Dneska to tady byl pěkný zvěřinec a divočina zároveň. Nejenom, že jsme řešili zvířátka, ale taky jsme maturovali.
1: No, gratulujeme všem, kterým se to povedlo. Tím, kterým zatím ne, jak se to říká, maturitu jistí padající listí.
0: Ne, hvězdy září v září, ne?
1: Taky tak, taky, no. Jo.
0: Hele, mám tady ještě jednu zprávu, která přišla. Roman Moravec nám napsal: nazdar kluci, co se týče maturity jako celkově, jsem se držel hesla no stress. Všichni se o svaťáku biflovali horem dolem. Já si říkal, jestli se něco do hlavy nedostalo za 4 roky, tak to za 2 týdny fakt nemám šanci tam dostat. Takže kino, hospoda. Ale už teda nepíše, jak to dopadlo, jo? Což je zvláštní.

0: říct, že tady pánové z kapely Lucie to měli ve vztazích asi celkem jednoduchý, protože kdyby náhodou si spletli jméno, tak jenom řeknou, ježiš, to je novej song, to je úplně v pohodě. Za chviličku dáme Coldplay, je s váma Hit Radio FM+.
1: Kam vyrazit?
2: Tuhle sobotu se na Božkovském ostrově koná Den dětí. Nadace NFG ve spolupráci s Hankou Hrochovou pro vás připravila například autogramiádu fotbalisty Pavla Nedvěda, taky klaunka Pepina, taneční vystoupení a historický kolotoč. Spousta dalších věcí pro děti, ale i na dospělí tady mysleli, protože jo, to je důležitý. Já jako otec to vnímám, je třeba myslet více na ty rodiče, než na ty dospělí. A tak vám tady budou hrát například Tres Acordes a nebo energický Revival Gang.
0: Já vás pozvu na prohlídku vyhaslé sopky Komorní hůrka na Chebsku. Tenhle víkend, ale i ten příští, máte možnost tam vyrazit jednak v pátek, tak i v sobotu, ale bacha, je třeba si ten termín zarezervovat. Detaily konkrétní a taky telefon, na který můžete zavolat, abyste si prohlídku zarezervovali, tak ten najdete na internetových stránkách františkovi.lázně.info.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofm+.cz.
3: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
4: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
3: Ale vyberu si sama.
4: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
3: Tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
4: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý beton ST-Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
7: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká.
8: Isolvest. My v Isolvestu vám problém vyřešíme. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Co bude potřeba? Isolvest.
7: S moderní foukanou izolací vám ušetříme tisíce korun ročně.
8: Isolvest.
9: Tak zavolejte ještě dnes.
7: Isol.vest.cz.
10: Sny se mají plnit a ten váš o vlastním domově máte na dosah. Nové byty Pilařská nabízí vše, co od bydlení očekáváte. Moderní byt, veškerou občanskou vybavenost, kousek od centra. Byty Pilařská v Plzni na Doubravce, váš nový domov. Více na www.bytypilařská.cz.
11: Vidíš to?
10: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
11: No a víš, co vidím já?
10: Co?
11: Led balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
10: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
11: U nás si vybere úplně každý.
10: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
11: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
10: Nejlepší dárek je zážitek.
12: Firma na zážitky.
10: CZ.
13: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
14: Já.
13: Protože jsou spolehlivé?
14: Já, natürlich.
13: A se zárukou na 5 let zdarma?
14: Já, sicher.
13: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
15: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
16: Tohle byl a je zážitek na celý život. Každý rok. Rally Český Krumlov. Užij si nabitej motoristický víkend. Pátek i sobota na Českobudějovickém výstavišti rychlostní zkoušky, exibiční jízdy a další atraktivní program. Opět v termínu, který sluší Rally Český Krumlov. 22. a 23. května. Kompletní program na rallykrumlov.cz.
17: Hit Radio.
18: 3 dny. 1 trať. A tvoje závodnický já. V extázi.
12: Vyhraj v soutěži Rychlá pětka dvě třídenní Gold vstupenky na MotoGP v Brně. Nastartuj svoje motory každé všední ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
17: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.
19: Hit Radio FM Plus.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Zůstávejte dál opatrní na Karlovarsku. V Ostrově v Jáchymovské ulici je na vozovce rozlitý olej. Silnice tam může hodně nepříjemně klouzat, tak s tím dopředu počítejte. Další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Přijeďte do autosalonu k Honzovi Matulkovi a vyzkoušejte nové vozy Dongfeng. A nyní i prémiovou značku Hongxi. Auta od Matulky. Auta jako ze škatulky.
3: Hausbrand Café per favore?
4: Si, signora.
5: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
6: To je gól, pánové! Užijte si hokejové mistrovství v pořádné kvalitě a bez sekání. Internet a chytrá televize od United Networks. U-n.cz.
7: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
8: Pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt? Hluk? Pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu u Daliborky nepomuk.cz.

0: připravujeme pro vás moderní, nízkoenergetické bydlení na krásných a výjimečných místech. Více na avanti.cz.eu.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv, přeje Lucie Daňková. Ať to tu žije, pod tímto heslem odstartovali Piráti kampaně před komunálními a senátními volbami. Zaměří se na bydlení, podporu rodin a modernizaci. Teď se rozjedou do regionu, kde budou diskutovat s veřejností a představovat program. Šéf Pirátů Zdeněk Hřib.
4: Protože ta komunální politika se nedá dělat jenom tak od stolu, ta politika se musí dělat s lidmi. Chceme, ať se obce nerozpadají, ať se rozvíjejí. Chceme dostupné bydlení nejenom pro mladé a rodiny, ale i pro se.
3: Ředitel Pražské ústřední nemocnice Václav Masopust skončí ve funkci. Požádal o převelení na jiné služební místo. Ministr obrany Jaromír Zuna žádosti vyhověl. Masopust uvedl, že se chce věnovat odborné činnosti v rámci své zdravotnické specializace. Pravděpodobně neopětovaná láska stojí za incidentem v Pardubicích. U tamní chemické průmyslovky měl student napadnout spolužačku, údajně kvůli rozchodu. Policie školu odpoledne evakuovala a potvrdila, že jeden člověk je v nemocnici a útočník byl zadržen. Povolání tří nováčků na sraze před mistrovstvím světa v Severní Americe je signálem pro všechny mladé hráče. Měli by chtít cítit, že mají stejnou šanci jako Sochůrek, Sojka a Kabungo. Při oznámení širší fotbalové nominace to řekl trenér našeho nároďáku Miroslav Koubek.
5: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavili s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
3: Jasná, skoro jasná obloha do rána, teploty kolem 10 až 6 stupňů, páteční den většinou polojasný, jasný, během dne přechodně kupovitá oblačnost, na horách ojediněle slabé přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na severu a severovýchodě chladněji. No a během dne, hlavně na východě, mírný vítr severních směrů.
6: 18. hodina odbyla, čtvrtek teď bude patřit hudebnímu speciálu Hit Radio Classic. Startujeme tento moment. Michal Pospíchal s vámi.

Tohle byly legendární Queeni, Freddie Mercury, Living on My Own, záležitost, kterou jsme hráli právě teď. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, nabízíme to nejlepší z 80., 90. a milénia, tradičně, tak jak jste ve všední večery zvyklí, až do 21. hodiny. Takže z té vlny nostalgie dál nabídneme třeba skupinu Bon Jovi, Keep the Faith, taky Tichá dohoda, Večírek osamělých srdcí, i to si tady na Hit Radio připomeneme. 18:18, to je přesný čas, teď i 18 vteřin k tomu, to nám to krásně vyšlo. Tak hrajeme pro lepší náladu ty největší hity minulosti.

0: Květmaslevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.

0: krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
1: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz. Nápady, tipy, inspirace.
2: Šumava žije!
1: Šumava žije CZ.
3: Pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt? Hluk? Pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu udaliborky.cz.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z CarGlasu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na CarGlas.cz.
7: CarGlas opraví, CarGlas vymění.
8: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
9: Sny se mají plnit a ten váš o vlastním domově máte na dosah. Nové byty Pilařská nabízí vše, co od bydlení očekáváte. Moderní byt, veškerou občanskou vybavenost, kousek od centra. Byty Pilařská v Plzni na Doubravce. Váš nový domov. Více na www.bytypilařská.cz.
10: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
11: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
12: Tohle byl a je zážitek na celý život. Každý rok. Rally Český Krumlov. Užij si nabitej motoristický víkend. Pátek i sobota na českobudějovickém výstavišti rychlostní zkoušky, exibiční jízdy a další atraktivní program. Opět v termínu, který sluší Rally Český Krumlov. 22. a 23. května. Kompletní program na rallykrumlov.cz.
13: Hit Radio.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

kapela, která nám dělá radost už od roku 1986. Vznikla v Praze a dodnes vystupuje, byť je tedy v různě změněné sestavě, ale to se prostě ve světě kapel občas stává. My jsme vzpomněli na večírek osamělých srdcí, tak doufám, že vy osamělé srdce nemáte. S námi sami určitě nejste, Hit Radio je s vámi 24/7 za každé situace, za každých okolností. No a právě teď posloucháte na Hit Radio hudební speciál Hit Radio Classic, který nabízí to nejlepší z 80., 90. a milénia. Tak za chvíli se roztančíme z Modern Talking. Zpátky na taneční retro parkety nás vrátí singlovka Atlantis Is Calling. Ale teď Orange Blue, She's Got That Light.

0: Tohle je nezaměnitelný zvuk skupiny Modern Talking. Atlantis is calling, SOS for love. To byla záležitost, kterou jsme slíbili a slib teď je splnili. Tak pojďme slibovat i dál. I tohle totiž na Hit Radio uslyšíte už v těch příštích minutách. Cardigans, Love Fool, legendární věc, kterou tady pro vás v playlistu taky máme. Hrajeme to nejlepší od 80. až po milénium. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
4: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
5: Já.
4: Protože jsou spolehlivé?
5: Já, natürlich.
4: A se zárukou na 5 let zdarma?
5: Já, sicher.
4: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
6: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.

0: na www.levnězčiny.cz.
1: Trenírkárna.cz.
2: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trenírkárna.cz.
3: Slevová akce Týden s Tescomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
4: Hit Radio. Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tohle jsou New Order 1963, záležitost, která nás dovedla až k 19. večerní. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz

0: Ariana Grande.
1: It's Hozier.
2: Pokračujeme v tom nejlepším z 80. 90. Melodia, nachystaný je třeba Michael Jackson nebo Eurythmics. S vámi Michal Pospíchal. Dobrý večer.

dále byly legendární Eurythmics s hitem Sweet Dreams. V uších máte Hit Radio. Hudební speciál Hit Radio Classic, ten je plný hitů 80. let, 90. let a toho nejlepšího z raného milénia. Na samotném přechodu z 90. do milénia frontman skupiny Činasky Michal Malátný přispěchal s písničkou První signální. Ta se nakonec stala ústředním singlem stejnojmenného alba a i po letech zní pořád skvěle. A doufám, že vám teď zlepší náladu.

0: Life is too short, to jsme hráli na Hit Radio. A tohle, to je písnička, kterou určitě velmi důvěrně znáte. Single, kterým startovala hudební televizní stanice MTV. A pravdou je, že taky končila jednu svou velkou éru. Video Killed the Radio Stars. Taky takhle budou znít příští minuty na Hit Radio.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, letce u Plzně. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
3: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
5: Gól, pánové! Užijte si hokejové mistrovství v pořádné kvalitě a bez sekání. Internet a chytrá televize od United Networks. U-n.cz.
6: Nedostal ses na střední? Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení. Vyber si z naší nabídky Gymnázium a obchodní akademie v rámci denního studia. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. BeanStaňkov.cz.
7: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém.
8: Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Vášdomovník.cz.
9: Tohle byl a je zážitek na celý život. Každý rok. Rally Český Krumlov. Užij si nabitej motoristický víkend. Pátek i sobota na českobudějovickém výstavišti rychlostní zkoušky, exibiční jízdy a další atraktivní program. Opět v termínu, který sluší Rally Český Krumlov. 22. a 23. května. Kompletní program na rallykrumlov.cz.

kávu nás pozvali All Saints Black Coffee na Hit Radio. I takhle zní čtvrtek. My teď přitvrdíme, pořádně řízneme do kytar a vychutáme si kapelu, která dodnes vyprodává haly po celém světě. V rámci svého evropského tour Česko v plánu nemají, ale pokud byste opravdu chtěli slyšet naživo, v červnu a červenci budete mít možnost hned několikrát. Příležitosti se nabídnou třeba ve Švýcarsku nebo v Německu. A o komže je řeč? O Def Leppard. Tak pokud byste to chtěli spojit s výletem, šance určitě je. A nebo si je můžete poslechnout u nás na Hit Radio. Pohodlně tam, kde nás

Býval James Ingram, tohle byla hitovka I Don't Have The Heart. Velká romantiárna, k poslechu a tanci vám hraje Hit Radio. Hudební speciál Hit Radio Classic pokračuje, třeba i s nabídkou české skupiny Mňága až Dorp, písnička pro tebe. Ta bude pro vás všechny. Taky Century nebo fantastická Enya. Tohle všechno vám do konce hoďky určitě stihneme zahrát.

0: FM+.
1: Zlepši si náladu.
2: Housebrand Café, per favore?
3: Sí, signora.
4: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
5: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
6: Mami, můžeme už vyrazit do té zoo?
7: Jasně, už balím.
6: Mami, a co když bude pršet?
7: Zabalila jsem ti bundu, ale radši vezmeme i letní sovčelky z V-Martu. Ty jak si v nich hřáš?

0: Božích, pamatuješ?
1: Jo, to bylo super.
0: Viď, mám dobaleno.
1: Hurá, jedem!
2: Letní sovčelky z V-Martu. Na každé jarní i letní dobrodružství. Najdete je na v-mart.cz. V-Mart. Uši to v Liberci.
3: Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, vstupujeme do další 60 minutovky nejlepších hitů minulosti. S vámi Michal Pospíchal, hezký večer.

Tohle znáte, Depešáci, taky ti nás provázeli čtvrtečním večerem. Čtvrteční večer má vždycky takovou zvláštní moc a člověk už ve vzduchu cítí ten pátek, ten konec pracovního týdne a zasloužený víkend, tedy v případě, že se vás to týká. Ať ano, či ne, v Hit Rádiu budete mít vždycky parťáka, který vám navíc ty večery servíruje to nejlepší z 80., 90. a milénia. Až do 21 hodin hrajeme to nejlepší z minulosti. Pokračují Gorillaz.

Teď to byla pořádná party, postaral se o ní DJ Bobo. Somebody Dance With Me, věc, která nesmí chybět na žádné pořádné retro tancovačce. Ladíte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z našeho hudebního archivu. Listujeme v něm dál, o slovo se už za pár minut přihlásí třeba George Harrison, Shakespeare Sisters, ale třeba i Richard Miller. Bude se poslouchat, tak užívejte večer.

0: části koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.

0: Hold up. Zpívala Rena Scott na Hit Radio právě teď. A hitovku I Do Anything For Love už za chvíli bude zpívat Meat Loaf. Jo, tohle je ona. Legendární věc. Nikdy se neoposlouchá. Tak třeba i tímhle budeme pokračovat v hudebním speciálu Hit Radio Classic. Držte vlnu.
1: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
2: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
5: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
6: Firma na zážitky.cz.

hráli právě teď. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, který se nachylil ke svému finále. Je tu 21. Pokračovat budeme zase zítra úderem 18. Zase vám budeme hrát 3 hodiny jenom to nejlepší z 80., 90. a milénia. Mějte hezký čtvrteční večer s datem 21. května a už za chvilku taky s Martinem Garrixem, skupinou Mirai a nebo JP Cooperem.

0: Brand Café, per favore?
1: Sì, signora.
2: House Brand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. House Brand Káva CZ.

0: láska si zaslouží. Opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
1: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
2: Hit Radio.

0: Rádio FM+.
1: Zlepši si náladu.
2: To je gól, pánové! Užijte si hokejové mistrovství v pořádné kvalitě a bez sekání. Internet a chytrá televize od United Networks. U-n.cz.

dneska si zaslouží. Opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz

0: sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
2: Trička rata tarararata, potisk, potisk, trička, byla bel, CZ.

0: A sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, byla, byl, CZ.

Víte, že v autocentru Schmutzler nabízíme předváděcí, zánovní i ojeté vozy? Pokud právě hledáte spolehlivý a pečlivě prověřený ojetý vůz za cenu, kterou si můžete dovolit, navštivte Schmutzler ojeté vozy. Vaše auto vykoupíme a vy si vybíráte z více jak 500 vozů. Najdete nás v Plzni, Klatovech a Horšovském Týně. Schmutzler ojeté vozy. Vaše cesta začíná u nás. www.schmutzler.cz

0: Prostě koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
2: Přijďte s námi oslavit 90 let výroby a 85 let provozu trolejbusů v Plzni. V sobotu 20. června bude v depo 2015 připraven parádní program pro děti i dospělé. Trolejbusové oslavy v Plzni. Sobota 20. června od 10 hodin v depo 2015. Jo a vstup bude zdarma. Sledujte pmdp.cz.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla do.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.